0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: jam.cz
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.

0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: jam.cz
2: Hit Radio.

0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: jam.cz
2: Ponožky, hrnek.
3: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortec. www.motortec.cz.
6: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte,

i to, co

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.

0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: jam.cz
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
1: Náplně hned.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
6: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca Kola a Check-in Hotels.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Cím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a pošlu.

je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete. Tisknu levně
2: CZ. Náplně hned.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
4: Nové vydání magazínu Reportér.
5: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
4: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
5: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
4: A k tomu spousta dalšího čtení.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Už jste někdy vína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Ponožky, hrnek.
9: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
10: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
11: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
12: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
11: A teď i poctivé vánoční cukroví.
12: A cena?

0: akce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: jam.cz.
2: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
1: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
1: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
1: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
3: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné pondělní ráno, je přesně 6 hodin a také první zprávy, vítejte u nich. V takzvané superdávce, která slučuje příspěvky na bydlení, živobytí a děti, se chystají další změny. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka chce na podzim s opozicí jednat hlavně o exekucích a insolvencích, protože stát dosud posuzuje nárok na podporu bez ohledu na tyto srážky. Zatím poslední úpravy schválili senátoři v červenci, aby pomohli lidem, kteří na dávku dosud vůbec nedosáhli. Cesta autem do Tater bude poprvé rychlejší než vlakem. Může za to rozvoj české i slovenské dálniční sítě, včetně nedávného otevření klíčových úseků a tunelů na slovenské D1, které řidičům ušetří desítky minut. České dráhy tak budou muset své vozy z Prahy do Košic zrychlit, pokud chtějí v konkurenci se silniční dopravou obstát. A pojďme také na sport. Jediným týmem, který v nedělních zápasech fotbalové ligy dokázal vyhrát na svém stadionu, je vedoucí Slavia. Ta otočila zápas s Plzní, když vítězný gol na 2-1 v nastavení dal Chorý z penalty, kterou poprvé neproměnil, ale při opakování už se nemýlil. V Hradci potvrdili pověst nebezpečného soupeře Teplice, které zvítězili 2-0 a posunuli se do nejlepší šestky tabulky, v níž jsou nyní páté. Čtvrtá je Olomouc, z jejího stadionu veze po výhře 3-0 všechny body sedmá Sparta. Poslední Zlín sahal v Jablonci po první výhře v sezóně, ale nakonec v závěru málem přišel i obod. Za remízu 1-1, když Zorvanův gol v nastavení neplatil protěsný offside. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Nové girlandy bude testovat Brno. Chce tak předejít problému z před 4 lety. Tehdy kvůli poruchovosti dal zhotovitel girlandy z centra města demontovat a vrátil zaplacené peníze. Technické sítě Brno vybrali novou firmu. Girlandy ale před konečnou instalací vyzkoušejí v jedné z ulic. Slavnostní osvětlení centra města funguje v Brně už 67 let. Dneska nás v Brně a na jihu Moravy čeká proměnlivá oblačnost. Ráno a dopoledne jasno, odpoledne a večer i možné přehánky. Ochladilo se, čekejte maximálně 18 stupňů Celsia. Zesilí vítr, z Brna Jitka Valášková.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin
1: a Filipem. Snídaně šampionů. My vám přejeme krásné ránko, je pondělí, 3 minuty a jsme moc rádi, že i vy jste tady a já jsem rád, že jste tady vy dva. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Čau Filo.
3: Krásné ráno.
1: Tak co víkend?
2: Ty opačka, proberem.
1: Ne? Proberem. Tak proberem i vás a doufáme, že to zvládnou činasky. 1970, tím startuje pondělní ráno. Tak hezké pondělí.
0: Hit Radio City Brno.

0: Tohle jsou Činasky. 1970, silný ročník 70, pokud se vás to týká, je vám pravděpodobně 56. A vy, kdo máte narozky od zítra dál, tak 55, jestli dobře počítám. To jsou počty, co? Po ránu. Já se o těch narozeninách nebavím náhodou. Já jsem byl o víkendu hrát 70. narozeniny. A už budu dělat asi jenom tohle, protože mám z toho další akci, další 70. Jo. A vlastně se hrály songy, který znám třeba od mých rodičů a bylo to super, bylo to super. Takže pokud někdo slavíte 70, rád přijedu.
1: Takže ty jsi o víkendu hrál takhle, co Fíla dělal?
2: Tak já jsem byl v rádiu v neděli, tady jenom se přiznám. Tak v sobotu jsem měl takový moderování skvělý, takový padelový akce, to je to, co já teď chodím hodně hrát padel poslední rok, ale stala se historická událost, ne, že bych se chtěl pochlubit. Po 5 letech jsem se nechal překecat a šel jsem hrát zápas velkýho fotbalu, ten já už vůbec nehraju. Takhle, dal jsem i gol, vyhráli jsme 9-0, byla to úplně ta nejnižší soutěž, co se dá hrát, ale... Zjistil jsem k mému zděšení, že v mých 35 letech já nejsem schopen dlouhého sprintu. Mě začne něco píchat tady na boku, nějaký skříplej nerv. Takže já jsem odehrál 90 minut fotbalu bez rychlého běhu, ale i to stačilo na tu nejnižší soutěž.
0: Mně se líbí, jak se Filip pochlubil s ničím, jo? Kdyby ten zápas skončil 1-0 a ten tvůj gol byl rozhodující, tak dobrý.
2: Ale... Mohl jsem si to vymyslet, ale
0: kdyby to bylo 8-0, tak se nic nestalo vlastně.
2: Ne, to se nestalo. Ale já jsem chtěl říct, že hele, přišla se podívat máma, táta velká. Sláva, že jsem vůbec na trávníku, no ten bustík v tom drezu malým tam, že jo. A co ty, Jasmin, si dělala? Doufám, že je něco užitečnějšího než já, teda.
1: Já jsem sobotu jsem strávila ve studiu a včera jsem si užívala, že tady pršelo. Takže já jsem koukala na svý všechny guilty pleasure pořady, jakože máme rádi Česko, možné je všechno, inkognito, Love Island, hele, já si jela všechno a ještě jsem dělala hudbu, no.
0: Je takže vlastně klasika. Pravda, že včera krásně pršelo, já jsem se podíval na radar, já jsem taková rosnička, teda jo, to se o mě možná trochu ví. A teďka na to koukám a říkám, podívej, ono bude pršet v celé republice, protože opravdu ten pás šel všude, takže si myslím, že vlastně můžeme říct, že pršelo i u vás, kdo nás právě teď posloucháte. Nicméně za malou chvíli začíná minuta šampionů, tak by nás zajímalo, jak se jmenujete, odkud jste a jaký víkend jste měli vy. Stačí to v pár slovech, ať to není úplně dlouhý.
1: Číslo k nám 777 937 777 a my budeme mít 60 sekund na to, abychom to všechno od vás přečetli.
0: No a my teďka máme 3 minutky na to, abychom ty zprávy dali dohromady. Alex Warren, Ordinary, další parádní muzika na Hit Radio. Tak hezké ráno. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Za malou chvíli 7:15, tohle je pondělní Hit Radio, taky Alex Warren. No a začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás tradičně, jak se jmenujete, odkud jste, no a dneska, jaký jste měli víkend, tak startujeme teď.
1: Lucka Tachov měla nákupní horečku.
0: Eva Frýdek Místek, velká oslava, neděle pohřeb.
1: To nás mrzí. Káča Osoblažsko, sobota dny na to, neděle výška z koníky.
0: Marcela Český Těšín, sobota hokej v Třinci, neděle je bazén a procházka.
1: Olča Bochov Jarmark, kamarádi a burčák. A to si pamatuju, že psala i minulej týden, člověče.
0: Vlačka Praha, fitko, pivo, botanická zahrada a poetika.
1: Ilona, pyžámkový víkend.
0: Lucka Hranice, fotbal. Fotbal.
1: Lukáš Velká Bíteš, noční.
0: Petra Svoboda nad Úpou, sobota Rudolfovy slavnosti, neděle dceřiny atletické závody v Trutnově.
1: Mirka z Valmezu, sobotní dopoledne v práci, pak uzení, neděle, fotbal, super víkend.
0: Lucka Liberec, nákupy, minerály a webinář. Mě baví, jak nám píšete, že jste byli na různých akcích takhle po republice. A je dost pravděpodobný, že vy, kdo posloucháte, kdo jste se třeba nezapojil do minuty šampionů, tak si říkáte, a tam jsem byl taky, Dne na to, tak to jsem čet, že byly nějaký problémy na silnicích, ale že to bylo hezký, hezká akce, spousty lidí. Tak děkujeme za vaše zprávy, děkujeme, že tady jste s náma, no a posíláme další hity. Tohle je Sam Feld, Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, 6:14.

0: Krásné ráno z Hitrádia, tohle je pan Sheeran, Castle on the Hill. 6:20, ladíte Hitrádio, dobré ráno.
1: Američani asi ještě nějakou dobu, nějakou chvilku nebudou chtít slyšet slovo Česko, protože naši tenisti je v Davis Cupu poslali domů. Vyhráli jsme 3-2 a máme tím pádem vlastně otevřený dveře na finálový turnaj 8 nejlepších týmů světa v Boloni.
0: Já si říkám, aby prostě se to nedostalo k Trumpovi, aby na nás neuvalil nějaký cla, nebo aby nechtěl tady v Čechách něco přejmenovat, že jo?
1: Ale co se mi jako líbilo, byla vlastně reakce amerického kapitána jejich, který řekl, že Češi a Amíci se neměli podle něj potkat takhle brzo, protože podle něj patří oba ty týmy do nejlepší čtyřky a vlastně se nám chtěli úplně vyhnout, což je za mě fakt velká poklona, ne, Fílo?
2: No, mně se hlavně jako líbí a obdivuju, že my máme 10 milionů obyvatel, podívejte se, kolik mají Spojené státy vlastně americké a my prostě dokážeme s nima držet krok nejen v tenise, ale třeba i v hokeji, když se nám zadaří a podobně. Takže klobouk dolů navíc, nevím, jestli jste sledovali ty zápasy, ale ono se to pro nás nevyvíjelo vůbec dobře. My jsme to jako celý otočili, na závěr dvojice menší Klehečka vyhrála svoje zápasy a byl to plný Instagram, i třeba od Lucky Neumannové, která je vlastně přítelkyně jednoho z hráčů, Jirky Lehečky, myslím zrovna, tak díky ní, já to tam vždycky vidím, že ona fandí, že jo, má content, takže klobouček dolů.
1: Takže Češi jedou do Boloní mezi 8 nejlepších.
0: No, on si ten protivník stěžoval prej na los, jo. Jako takhle, přiznat, že byl prostě slabší, asi nedovolilo ego. Ale takhle, úspěch v tenisu dobrý, to jako je fajn, ale co ta nafta, levnější, co? Možná bude teda levnější. Dobrá zpráva pro vás řidiči, že dneska se má řešit zastropování cen paliv.
2: Na 60 korun, že by to zastropovali. Radši, víš?
0: Ale jako neříkali, kam to budou stropovat, jestli půjdou nahoru nebo dolů, ale doufejme, že dolů. Tyjo, tak to byl pořádný oslý most, tak se od tenisu dostat k palivům teda. Ale dobrých zpráv není nikdy dost, takže dvě mouchy jednou ranou jsme zvládli. Doufáme, že vám tady ty informace udělaly radost. Za chvíli vás pobaví i další muzika Linkin Park. No a samozřejmě přehodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to jezdí. Hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo. Jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Datart uvádí Dny Merien.
12: Dny Merien, jo.
11: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká

0: adresy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Bohumila Beranová, místostarostka Královského města Znojma.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
2: Bude vejdán.
4: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
5: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
6: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.cz.
7: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na D46 na 34. a 0,5 kilometru za Olomoucí ve směru na Brno, dejte pozor na nepojízdné osobní auto. No a na Žďársku ve Velkém Meziříčí ve Vrchovecké ulici zasahují záchranné složky u havárie osobního auta, počítejte s omezením.
8: Hit Radio City Brno.

0: Je přesně 6:30, vy si dáváte pondělní Hit Radio, snídaně šampionů a Linkin Park a teď taky Filip a jeho ranní update. Ranní
1: update. Krásné ráno. V Číně se začíná pomalu rozmát nový obor podnikání, a sice pronájem mladých lidí seniorům. Tito mladí dospělí, nejčastěji dvacátníci či třicátníci, mají starým lidem nahradit jejich děti v podobném věku. Ty se totiž musí věnovat vlastním rodinám a kariérám, a to často ve vzdálených městech, takže osobní kontakt

0: se svými rodiči mají bohužel jen minimální. Stříbrný poklad z vikingské éry našel na své zahradě majitel domu v dánské obci Rebild, když si upravoval pozemek pro stavbu nové terasy. V zemi se ukrývaly předměty o celkové váze 19 kg, což znamená, že jde o největší objev svého druhu v celém Dánsku. No a na závěr, mladý pakistánský vývojář chtěl místnímu novináři předvést, jakého pokroku dosáhl při vývoji vozu s autonomním řízením, ale demonstrace nedopadla ani zdaleka podle představ. Auto bez řidiče totiž nabouralo do zaparkovaného policejního vozu. Tak co tomu říkáte? Měl by dostat nějaký diplom za to, či radši do vězení?
1: No, chtěl teda ukázat teda svůj pokročilý jako vývoj, jo, a úplně to nedopadlo, takže si řekl, že budoucnost dopravy teda dneska ukazovat nebudeme, ale třeba to byl záměr.
0: Schválně.
1: Třeba to byl záměr, schválně.
0: S tím prostě nesouhlasí, hele, aby se auta řídila sama.
1: Jako co se povedlo, tak je rozhodně reklama, protože když se o pakistánským vývojáři bavíme tady v českém rádiu, hele, klobouček. Marketing jako blázen. Ona ví, Lucie 6.32, tohle vás zabaví, tak pojďme si to užít, čampioně, hezké ráno.

0: tohle šlape. Na ráno ideální Kato John, Turn the Lights Off, 6.39, ladíte Hit Radio, no a už za půl hodiny, dámy a pánové, budeme opět zvonit.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: 7 hodin, 10 minut, opět v éteru zazní náš soutěžní zvonek a vy si tak můžete vyhrát 7 000 korun.
0: 7 táců, jenom za to, že se vylezete podívat, jestli náhodou před vašimi dveřmi, před vaším domem nestojí někdo od nás z Hit Radia a nemává 7 000 korunami nad hlavou.
2: Kdo nejste registrovaný, tak ještě pořád máte čas, my taky nevíme, kam dneska ta naše hlídka dorazí a dojede, takže utíkejte na web Hit Radia, registrujte se a my budeme držet palce.
0: Tak za půl hoďky zvoníme, no a já teda musím říct za sebe, že se těším na pátek. Strašně moc se těším na tenhle pátek, protože my za vámi vyrazíme osobně, takže s někým z vás, kdo nás teď ladíte a máte registraci na webu hitradio.cz, se potkáme osobně, na to se moc těším, ale hlavně, na co se těšíte vy, je to,
2: že v pátek vám předáme 50 tisíc korun!
0: Wow, 50 táců z tohohle 100 tisícovýho koláče, který mezi vás rozdáváme. To se těším. Ale předávám to já, anebo to předáš ty? V čích rukách ty peníze budou, Jasmin?
2: No, každý bude držet tu jednu část papírku, ne?
0: Takže já budu držet 15, ty budeš držet 15 a...
2: Ne, prostě budeme mít 50 tisíc a každý z jedné strany, takhle to předám.
0: Jo, takhle. A ona je 50 tisícovka?
2: Ne, jako nakupený na sebe,
0: já
2: ne, ty jo.
0: Já vlastně jsem migrace, já vlastně z tebe takhle po ránu. Tak ať to nezazní, takže ať to nezazníme úplně, takže hitradio.cz, registrace, dneska 7 tisíc a v pátek vám vezeme pade.
1: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
14: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
15: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
16: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
15: Vážně?
16: Já mám Lelosy na sobě celý den.
15: Lelosy.
17: too comfortable to take off.
18: Kam utíkáš?
19: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
18: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
19: A rolety mají taky?
18: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
19: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
20: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
21: www.ham.cz.
22: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
23: Ty v Bauhausu nevedeme.
22: A Auschwitz našel byste?
23: To vás zklamu, bohužel.
22: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
23: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
24: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
25: Bauhaus, když se to má podařit.
26: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
27: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
26: Jedu ale jen na čerpačku.
27: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
28: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
29: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na Vsetínsku na trase Valašská Bystřice Uhliska havarovalo osobní auto, na místě jsou záchranné složky. No a na D1 na 208. kilometru ve směru na Brno u Holubic v místě dopravního omezení došlo v levém pruhu ke střetu 4 osobních aut. Počítejte s dlouhým zdržením a narůstající kolonou.
30: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
31: Pořád jste tady.
32: Tak to dělají šampioni.
31: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: jsou fantastičtí One Republic Sunshine 6.51. A vy jste naši miláčkové, posloucháte Hit Radio, pondělní snídaní šampionů, dobrý den. Experti přichází s tvrzením, že na podzim fungujeme my chlapi podobně jako jelen v říji. Je tady teorie, že podzimní měsíce probouzí v chlapech zvířecí instinkty a plodnost graduje. Jsme prostě plný testosteronu. Já jakožto muž bych tomu chtěl říct, že se to nemyslím. A co ty jakožto muž, Filipe?
1: Já si to taky nemyslím.
0: Nemyslíš. A co si myslíš ty, Jaspen, z pohledu teda tvýho Kuby? Chováš se jako...
2: Nechme Jakuba Jakubem, ale já jsem si myslela, že je to vždycky spíš jako na jaře, ne? A nebo, že jasně, buď jaro, to je v nás všech, ať se jako holka nebo kluk, ale v zimě naopak, že jo? Jak se lidi zakutlošej, venku je zima, nikam nechceš, tak to svádí víc než podzim.
0: Proto říkám, že s tím nesouhlasím, protože já teda nevím, jak to máte i vy, kdo jste u rádia, ale já teda s koncem roku mám spíš problém, já nevím, se vyhrabat z postela a probrat se, než abych se choval jako lesní zvěř. Jo. Takže takhle, jo, pojďme si to shrnout. Jestli si taky přijdete spíš jako srnka, stražená srnka, tak to my jedeme společně.
2: Jako při pondělku jsem i já stražená srnka teďka.
0: No ne, jenom při pondělku. Alvaro Soler, La Cintura, tak tohle by nás, jeleny a srnečky mohlo probrat. Tak pojďme na to, jsme Hit Radio, dobré ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Franto, co pak všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
1: A tvůj bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, brds.cz.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Krásné pondělní ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Na dětské letní tábory odjelo letos nejméně účastníků za posledních 10 let. Podle dat krajských hygienických stanic vyrazilo na pobytové akce zhruba 194 tisíc dětí, což je o 7 tisíc méně než v loňském roce. Důvodem je proměna chování rodičů, ti dávají přednost příměstským táborům, ze kterých se děti vracejí večer domů a chtějí mít své potomky pod větší kontrolou. Vláda má připravená konkrétní opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, které v posledních týdnech prudce zdražují. Kabinet je představí dnes po svém jednání. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s tím, že nafta a benzin zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinerií. Podobným krokům už v uplynulých dnech přistoupily také některé okolní evropské státy. A pojďme také na hokej. Kladenští Rytíři prožívají pod bývalým reprezentačním trenérem Radimem Rulíkem skvělý vstup do nového ročníku extraligy. Ve třetím kole vyloupili po Vítkovickém také Liberecký Let, když Bílé Tygry porazili 3-1. Kometa přetlačila Hradec Králové také 3-1 a oslavila první vítězství v sezóně. Litvínov zdolal Vítkovice těsně 3-2. Stejným výsledkem se radovali České Budějovice proti Olomouci. Karlovy Vary potom prohráli v Pardubicích 2-5 a pražská Sparta hraje s Mladou Boleslaví až v úterý. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Zachráněný život má na kontě strážnice v Brně. Žena, která u městské policie pracuje skoro 20 let, si ve svém pracovním volnu všimla muže, který přelézal zábradlí viaduktu v Žabovřeskách a zjevně měl snahu si ublížit. Přispěchala k muži, který byl pod vlivem alkoholu a úmysl mu rozmluvila. Napomohla jí k tomu i fenka německého ovčáka, kterou měla v autě. V Brně a na jihu Moravy nás dneska čeká proměnlivá oblačnost, ráno a dopoledne jasno, odpoledne a večer i možné přehánky. Teploty spadly na maximální 18 a na síle nabere vítr. Z Brna Jitka Valášková.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Dobré ránečko.
12: Krásný pondělí vám všem.
13: Snídaně šampionů.
2: Tak už za malou chvíli budeme zvonit. Soutěž Kdo pak to zvoní se blíží a někomu z vás, kdo jste registrovaný na webu hitradio.cz, povezeme 7000 korun.
12: Kdo ještě registrovaný nejste, můžete to udělat právě teďka.
2: A právě teďka. Od nás pro vás. Za mě jeden z nejúžasnějších songů na planetě, Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend. Hezké ráno.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Hit Radio v 7.10.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A to je čas, kdy tady ve vysílání zvoníme a vaším úkolem, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, je se jít podívat, jestli u vás náhodou nestojí někdo od nás z Hit Radia.
2: Když to do 30 sekund stihnete a pozdravíte naší hlídku, tak dneska získáte rovnou 7 000 korun.
0: No a někde v republice už je náš kolega Ondra Blaho. Ondro, hezké ráno.
3: Moc vás zdravím, šampioni, ahoj, krásné ráno.
0: Ahoj, krásné ránečko. Tak pojď nám prozradit, ne město, ve kterém jste teďka, ale jak to tam vypadá? Je tam rušno, je tam klidno?
3: Nedaleko ode mě krásný kostel a rušná ulice, respektive silnice, přes kterou jsme museli přijít asi půl hodiny dopředu, jak bychom si k těm dveřím dost možná ani vůbec nedostali, takže jo, je to tady docela divoký. Aha. Nový pracovní týden, spoustu aut, tak jsme rádi, že to dobře dopadlo. Tedy doufejme, že to dobře dopadne.
0: Skoro mi to zní, jako že jste v nějakém velkoměstě. No tak zatím nebudeme prozrazovat. A Ondro, my jdeme zvonit. A vy, kdo jste registrovaní v soutěži, kdo pak to zvoní? Běžte se podívat teď před dveře. Máte na to půl minuty.
2: 30 sekund běží, takže pojďte, pojďte, pojďte, koukejte z oken, otvírejte dveře, nabíhejte.
3: Tady pořád nic?
2: Ne.
3: Tady nic?
0: 7000 korun pro vás, kdo jste registrovaní.
3: Tady pusto prázdno před rekonstruovaným domem.
2: Čtvrtek a pátek to nevyšlo, dneska už musí. Lidi, buďte doma v těch 70.
0: A vypadá to, že zítra bude v banku 8000 korun. Ondro, tak my ti moc děkujeme, už můžeme prozradit, kde právě teďka jste, v Brně.
3: Teď akorát slečna otevřela dveře, ale bohužel mimo limit.
0: Aj,
3: a slečna přišla o 7000 korun.
0: Aj, to zamrzí.
3: Buďte tak rádi, že nevidíte ty její smutné oči.
2: Ježiši Kriste, tak teď je mi úplně hrozně.
0: Je, tak to mi je moc líto. Takže
3: o 10 sekund.
0: Že paní Kateřině vyřizujeme, že nám to je hrozně moc líto.
3: Je nám to moc líto, slečno Kateřino, bohužel o 10, možná 15 sekund jste to prošvihla.
0: No tak Ondro, my vám moc děkujeme, že jste vyrazili. Dneska to bylo teda neúspěšný, bohužel, ale to znamená, že zítra to bude 8000 korun. Ondro, mějte se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky moc, mějte se, ahoj.
0: Ahoj.
2: A vy se utíkejte registrovat na web Hit Radia, ať můžete taky soutěžit a hlavně dávejte utíkejte pozor v 7.10.
0: Tak zítra.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Tohle jsou hity, tohle jsou One Direction, 7 hodin 18 minut. Krásné ráno, zítra rádia.
1: Existuje jedna věc, kterou na podzim děláme úplně všichni a přitom vlastně nikdo neví proč. Sbíráme kaštany a přitom k čemu? Jakoby k ničemu nejsou, ale stejně, když jdete po tom chodníku, po trávě, kdekoliv a vidíte tam ten krásný lesklý kaštan, nebo naopak ten obal zelený, který se vám zdá, že to úplně jako chcete vyloupnout, tak to prostě seberete. A vy teďka na mě koukáte, jako že jsem sama, ale nejsem.
0: Jako máš zajímavý aktivity. Mě to spíš vrátilo zpátky do dětských let, konkrétně na základku. Já nevím, jestli jste to dělali taky, ale my jsme měli vždycky za úkol donést, já nevím, učitelka řekla, doneste 15 kaštanů, protože budeme dělat zvířátka. Tyjo. A to byly zvířátka prostě, jo. To vzala ten kaštan, vyvrtala z toho díru takovým tím ručním vrtáčkem, strčila z toho špejly a prostě všichni měli žirafy. Takže pak na tom okně celý podzim a zimu bylo v té třídě vystavený takhle prostě celý zvěřinec, žirafy a psy.
1: Tak ruční vrtáček jsem neměla, já tam rovnou prdla tu špejly. Ale jo, a teď to bylo fajn vlastně, ne? To rozvíjí nějakou kreativitu v tobě, jako no, v dítěti.
0: Jako, ne, bylo to super, říkám, já na to vzpomínám rád, ale teďka, když se na to vzpomínám jako tak zpětně, tak si říkám, že jako všichni dělají jenom žirafy. Kde je nějaká ta kreativa, jo?
1: Podle mě se to
0: dělalo už v pravěku. Jo, že si řekli, a děti, co se budeme učit, co si teda uděláme tady kreativního, ať si vyzdobíme jeskyni. Tak jo, hele, sezbírejte kaštany, akorát špejle, místo špejlí, nějaký větvičky.
1: Jaký pazourky trošku.
0: A byly žirávky. Tak možná vy, kdo nás teďka posloucháte, ať už rodičové nebo děti, my víme, že tam jste a že vás rodiče vezou do školy. Nemáte náhodou sebou nějaký kaštany dneska? Na výtvarku, nebo v čem se to dělá?
1: Ale už venku opravdu jsou, takže děti, můžeme sbírat.
0: Script Will.i.am, další muzika pro vás a pro vás, kdo nás sladíte na cestách, taky bude doprava. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobře.

0: soudružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
1: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
0: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
1: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
0: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
1: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
0: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Pavle, to je ale náhoda. Honzo, dlouho jsme se neviděli.
7: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
6: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
8: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
6: To nevím, jendo, to je moc drahé.
8: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
7: To není možné, ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
8: Rodinné pasy slaví 20 let.
9: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
10: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
11: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
10: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
11: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
12: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
13: Randíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: Elitedate.cz.
18: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na příjezdu do Brna z Modřic. Ve vídeňské bloku je pravý jízdní pruh, nehoda dvou osobních aut, kolona má 2 kilometry. No a v Přerově v Bajerově ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, projíždějte s opatrností.
2: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty co .cz.
3: Hit Radio City Brno.

0: Silver na Hit Radio v 7.31. Dobré ránko, za chvíli rychlá pitka. Teď Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Bývalý hráč anglického Tottenhamu

0: Nemo nebo Crystal Palace Andros Townsend zažil v Thajsku hodně netradiční poločasovou přestávku. Při rozcvičování ho srazila a částečně přejela malý silniční válec. Townsend ale incident vzal s humorem a dokonce ve druhém poločase nastoupil do zápasu, který jeho tým vyhrál 3-0. Na jednom ze skotských ostrovů se rozhořel neobvyklý spor kvůli psovi. Američanka, která na ostrově žije, žaluje místní kavárnu poté, co jí tam odmítli pustit psa. Tvrdí, že kvůli zákazu došlo k diskriminaci a případ už řeší právníci. Spor je prý dokonce tak vážný, že místní podnik čelí finančním problémům. Na závodech humanoidních robotů v Pekingu padl velmi neobvyklý rekord. Jeden z robotů zvládl 100-metrový sprint rychleji než oficiální světový rekord Usaina Bolta, který činí 9,58 sekundy. Závody ukazují, jak se rychle robotické technologie posouvají a organizátorů sloužit i jako test schopností robotů v reálném světě. Tak co tomu říkáte, že robot už běžel rychlejší než Usain Bolt?
1: No, že už i teda sportovci jsou na tomhletom seznamu ohrožení.
2: Já si říkám, jestli má vůbec smysl pořádat olympiády a tady ty věci, jo, když to bude o tom, že se bude předhánět, která fabrika vyrobí lepšího a rychlejšího robota, jo? Nevím, divný. Divný, no ale doufejme, že vy budete ještě o kus rychlejší, protože je tady rychlá pětka a celý tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun a to na celý sortiment. Tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je Zara Larsen, Hit Radio 736. Rychlá pětka. A jdeme soutěžit.
1: Pokud rádi sportujete nebo rádi vypadáte, že sportujete, tak pozor, protože dneska hrajeme o 6000 korun na nákup na Under Armour, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv z jejich e-shopu, ať už to je mikina, boty, legíny, prostě co vám zrovna chybí.
0: No a tuhle parádní výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, u které můžete být kdykoliv, kdokoliv, od dětí až po seniory, a přispívá taky třeba na sport, prevenci. A navíc mají taky, pozor, Benefit Club, kde jsou slevy třeba i na kosmetiku nebo dentální hygienu. No a s námi si dnes zasoutěží Marie z Prahy. Hezké ráno.
2: Hezké ráno, já vás zdravím.
0: Hezké ráno. Jaké máš ránku pondělní, co? Lehký rozjezd?
2: Docela to jde. A teď je to ještě lepší teda.
0: No a pokud vyhraješ, tak to bude úplně nejlepší. Tak Maruško, jdeme na to?
2: Ano, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Slovem tucet označujeme číslovku 6 nebo 12.
2: Já jsem teď vůbec nerozuměla.
1: Slovem tucet označujeme číslovku 6.
2: Dobrý. Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Marie, která část těla spojuje hlavu s trupem?
2: Krk.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik slabik má slovo Hit Radio?
2: Hit Radio. 4.
1: Ano.
0: Přesně.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který stát má tvar boty?
2: Itálie.
1: Mm-hmm.
0: A poslední pětka.
1: Jaké číslo je římskými číslicemi psáno jako X?
2: 10.
0: Marie.
1: Je to
0: ty
1: tam.
0: Ty jsi skvělá.
2: Ujasný.
0: Je to doma. Voucher v hodnotě 6000 korun do Under Armour CZ, který věnovala Vojenská zdravotní pojišťovna. Maruško, je to tvoje.
2: No, ježišmarja, já vám strašně děkuji, mám ohromnou radost.
1: No tak to máme radost, taky moc gratulujeme.
2: Jo, děkuji, děkuji moc.
0: Tak jo, hezký den, zvládně pondělek a zase někdy děkuji. Se těšíme. Ahoj.
2: Děkuji, já taky.
1: Ahoj.
0: Rychlá pětka, ahoj, rychlá pětka, opět zítra.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, tohle je Hit Radio v 7.42. S vámi Michal, Jasmin a taky Filip. Hezké ránko. Tak jsem slyšel, že v Brně mají novou službu. Je to přeprava osob spojená s demontáží vozidla. Zdarma. Možná jste to potkali, tenhle příběh. Brněnský pasažér ztratil nervy s taxikářem, který odmítl jet na červenou. Což už jako tohle nedává smysl, že na červenou se nejezdí, to víme. No a zákazník se na řidiče naštval tak, až mu vyrval dveře z pantu. Jo, takhle, ač to je jako vtipný, tak je to hrozný. Já si nedovedu představit, jako co se tam muselo dít. Mi neříkej, že to bylo jenom kvůli červený. Jakože mu řekl teda, spěchám na schůzku a on to neprojel, tak prostě když zastavil, tak mu vyrval dveře.
1: Jako ale, zajímavý story z Brna.
2: Třeba tu červenou prostě jako má k ní nějakou oblibu, třeba sázel na černou hodně, víš co?
0: Jo, že mu to jako připomíná.
2: Přesně
0: jako
2: tak.
0: Špatný časy. No, něco mi říká, že asi po jízdě si navzájem nedali hodnocení 5 hvězdiček. Tak zdravíme na Moravu. A zdravíme vás všechny, kdo nás sladíte. 7.43 Last Good Night za malou chvíli. Taky bude doprava, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ráno, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Když potřebujete brýle, tak...
5: Pop Optik.
4: Když kontaktní čočky, tak...
5: Pop Optik.
4: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
5: Pop Optik.
4: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
5: Pop Optik.
4: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Kam utíkáš?
9: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
8: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
9: A rolety mají taky?
8: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
9: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
10: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
11: www.h+m.cz.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
13: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
14: Ty v Bauhausu nevedeme.
13: A Auschwitz našel byste?
14: To vás zklamu, bohužel.
13: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
14: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
15: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
16: Bauhaus, když se to má podařit.
17: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
18: No jistě.
17: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
18: No jistě.
17: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
18: No jistě.
17: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
19: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: jaký bys chtěla auto?
1: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
0: Ale já myslel, jakou barvu.
1: Barvu? Já tak to nevím.
0: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
2: David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem v Havlíčkově Brodě v Jihlavské ulici. Došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Počítejte s omezením provozu. No a na trase z Pohořelic na Brno před sjezdem na D1 došlo ke střetu 4 osobáků. V místě se tvoří 5-kilometrová kolona.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
4: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity. Eva Farna.
1: Taky Miraj, vzpomeneš si 7.54 na Hitrádiu.
2: Pokud si myslíte, že mluvíte dost rychle, tak vás teďka možná překvapíme, protože přesně před 36 lety padl světový rekord v rychlostní mluvě a za 56 sekund bylo vysloveno 595 slov a ať se vám to líp představuje, tak je to skoro 11 slov za jednu jedinou sekundu, což je úplně nereálný
1: přesně. Já tomu pořád nevěřím, to není možný, jako jak chceš říct za jednu vteřinu 11 slov.
2: Nejde to prostě, já nechápu, jak to udělal ten člověk, ale řekla jsem si, že si to tady můžeme vyzkoušet. Takhle, nedáme si těch 56 sekund, protože to bychom tady dvě minuty dělali úplný kraviny, ale dáme si půl minutku každej, já a ty. A mám tady text od Hamleta, tak si říkám, že bychom to mohli dát do něj, což je pro mě pocitově strašně těžký, já to vidím a chci jako přednášet a recitovat, ale zkusím to a nastavuju tady 30 sekund.
1: Počkej, takže opravdu do toho jdeme, jo?
2: No jdeme do toho, tak já začnu, jo? Tak a pak to spočítám.
1: Tak startujeme teď.
2: Bíči nebí, to je otázka, je důstojnější v duchu snášet rány a šípek krutého osudu, anebo pozvednout zbraň proti moři trápení a odporem je ukončit, zemřít spát nic víc a říct, že tím spánkem skončí bolest srdce a tisíce ran a útrap, které jsou přirozeným údělem našeho těla. To je konec, po kterém by člověk mohl toužit, zemřít spát a snad i snít. Ano, v tom je ten háček, protože jaké sny mohou přijít v tom spánku smrti, až se zbavíme všeho pozemského, to nás nutí zastavit se a váhat. Právě tahle obava dává našemu trápení tak dlouhý život, vždyť kdo by jinak snášel rány a ponížení osudu bez pravých, mocných, urážky pyšných, bolestné opětované lásky, pomalu spravedlnosti, trest z úřadu a pohrdání, kterého se slušnému člověku dostává konec.
1: Ježiši.
2: Ty kráso, tak počkej, já to vložím do AI-ka a zjistím, kolik jsem dala slov za 30 sekund.
1: Ty jsi hodně soutěživá, co? Ty jsi chtěla vždycky všechno vyhrát, že jo, ve škole.
2: Já jsem ten rapper, Jasmína,
1: Brášku. Jasmína vždycky ve všem první, no
2: počkej,
1: jasně.
2: Spočítej slova, vkládám, tak a pojď mi. Je to přesně, šup.
1: Já teda musím říct, že si z toho tvýho textu pamatuju jenom být či nebýt.
2: 138 slov.
1: No.
2: To je hodně. Pochválím se, vy mě nikdo nepochválíte.
1: Tak jo, jsi dobrá, tak jo.
2: Tak a jedem.
1: Pane bože. Bíči nebýt, to je otázka, je důstojný, že vduch záše rány a šíby krutého osuda nebo vzvenou zbraní proti moři trápení a odporem je ukončit, zemřít, spát nic víc, zařízit, že tím spánkem skončí bolest srdce, že si zra útrap, které jsou přirozeným údělem našeho těla, to je konec, po kterém by člověk mohl toužit zemřít, spát a se na ty snít, ano, v tom háček, protože jaké sny mohou přijít v tom spánku smrti, až se zbavíme všeho pozemského, to nás nutí zastavit se a váhat, právě tahle obava dává našemu trápení tak dlouhý život, vždyť kdo by jinak snášel rány a ponížení času bez právých mocných urážky pyšných bolest neopětované lásky, pomalu spravedlnosti, drzost úřadu a pohrdání.
2: Takhle, půlka mu nebyla rozumět, ale od té druhé půlky se začal
3: začátek
2: snažit.
3: Začátek byl jako horší. Musím teda Jasmin říct, že tato říkala opravdu, že tomu šlo rozumět, ale Michale, já bych ocenil tvoje reperské vystoupení tady, protože to bylo teda něco,
2: MC
3: to se mi fakt líbilo.
2: Michael Knape.
1: Já jsem rád, jestli nás třeba nikdo neodladil z toho, jak jsme tady teďka jako vyváděli, jo.
3: Takže že si tak to přepli v tu chvíli, kdy ty jsi začal, zrovna.
1: Řekli si, co se zablázne tady na tom Hitrádiu. Ale já se to nepočítaj, Jasmin.
2: Ne, já vím, že byla to věta míň než já. Takže 136 minus pár slov.
1: Prostě říkám, se soutěživá, no.
2: No, ano.
1: Marlon Rudet, When the Beat Drops Out, další muzika pro vás do 8 a pak vám přidá Filip zprávy. Hezké ráno. When the beat drops

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
4: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné pondělí, minuta po osmé a další zprávy, vítejte u nich. Velká část českých domácností vytápěných na dálku teplárnami se musí připravit na výrazné zdražení. Jde o ty, kde je zdrojem tepla zemní plyn. Jeho dramatické zdražování na světových trzích navýší od příštího roku spotřebitelům ceny až skoro o třetinu. U běžné domácnosti by takový nárůst činil i přes 8 000 korun ročně navíc. Samoobslužné doručovací boxy dobyly Česko. Téměř milion lidí si v nich vyzvedává zásilku dokonce několikrát týdně. Provozovatelé plánují sítě ještě rozšiřovat a zaplnit některá bílá místa. Mají to usnadněné tím, že boxy nebudou stavbami a vyhnou se tak zdlouhavému papírování. A pojďme také na sport. Čeští volejbalisté se v osmi finále evropského šampionátu utkají v Turíně s Belgičany, kteří ovládli skupinu C v Tampere. Češi po čtyřech hladkých vítězstvích v řadě poslední dva oficiální zápasy těsně prohráli, naposledy v přípravě na letošní šampionát. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Velký zápas pro Čechy startuje od 15 hodin a 40 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Nové girlandy bude testovat Brno. Chce tak předejít problému z před 4 lety. Tehdy kvůli poruchovosti dal zhotovitel girlandy z centra města demontovat a vrátil zaplacené peníze. Technické sítě Brno vybrali novou firmu. Girlandy ale před konečnou instalací vyzkoušejí vysvětlení centra města. Funguje v Brně už 67 let. Dneska nás v Brně a na jihu Moravy čeká proměnlivá oblačnost. Ráno a dopoledne jasno, odpoledne a večer i možné přehánky. Ochladilo se, čekejte maximálně 18 stupňů. Zesilí vítr z Brna, Jitka Valášková.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Ahoj, hezký ráno.
10: Dobrý ránko při pondělku. Snídaně
13: šampionů. My tady rozjíždíme poslední třetinu pondělní snídaně a jsme rádi, že vy jste u toho s námi.
10: Statisticky existuje šance, že právě dneska potkáte lásku svýho života. Jak je to možný, to si řekneme za chvíli.
13: Maroon 5, Cardi B, tím startuje další hodina.
7: Hit Radio City Brno.

0: Maroon 5, taky Cardi B, Girls Like You, 8 hodin, 7 minut, vyladíte pondělní Hit Radio, dobré ráno.
1: Možná jste dneska ráno vstali s tím, že je prostě obyčejný den, obyčejný pondělí, ale třeba dneska ráno potkáte lásku svýho života, nebo kdykoliv přes den, protože průměrný dospělák má údajně šanci 1 ku 562, že právě dneska potká opravdovou lásku a můžete tomu trošičku pomoct. Online seznamky mají šanci zvyšovat o 17% a jeden drink o dalších 16%.
0: A jak tomu přijdeme my, kdo už jsme svoji lásku potkali? Co to znamená? Jakože můžeš potkat další lásku svého života?
1: Tak my už ty šťastní jsme, ale teďka je prostor pro ty, kdo ještě hledají tu druhou polovičku, že jo? Tak tady máte návod.
0: Jak ty jsi vůbec potkala Kubu? Dá se to publikovat nějak?
1: Jo, dá, to bylo vtipný, to nás pozval kamarád na oslavu narozenin na lodi vlastně. A my jsme se s Kubou neznali, ale oba dva máme toho společného kámoše. Měl tam kámoš koncert svůj a byl tam dress code námořnický a bylo tam pozvaných třeba 80 lidí a jenom já a Kuba jsme přišli v tom námořnickém dress code. Takže jsme si sami sebe všimli velice brzy. Ano, bylo to hezký.
0: Takže tohle vás vlastně spojilo, no já to mělo takový prostě klasický, jsme se tak jako potkali, zvedli jsme se do řeči a už to bylo, jo. Nebyli jsme oblečeným námořnickým, pak to skončilo, takže jsme na sobě neměli nic, ale to je jedno. Spíš, takže je ta šance každý den, že je někdo z nás potká svoji lásku, ale 1 ku 560.
1: Jo, ale jo. Nás by zajímalo nějaký možná jako míň pravděpodobný místo nebo nějaký divný místo, kde jste někoho potkali, ať je to zubář, ať je to pohřeb, něco jako trošku divného. Já třeba jsem si jednou udělala, když jsem závodně sportovala, lehkej otřes mozku a ten, kdo mě probudil, tak s tím já jsem pak randila, člověče.
0: Jako takovýhle jako zajímavosti, že bychom jako chtěli po lidech, jo? No tak čím víc netradiční setkání, tak tím líp samozřejmě. Budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, máme na to WhatsApp 777-937-777 nebo nám pošlete ten nejzajímavější příběh, kde jste potkali vaši lásku vašeho života, klasicky SMS-kou na tohle číslo. My k vám posíláme další hity. The First Time, hele, to se vlastně i hodí.
1: No jo,
0: hele, to je náhoda, že to je v playlistu, co? Damiano David, tady ten Ital bude vám všem hrát na Hit Rádiu právě teď 8 hodin 10 minut.

0: Čtvrt na devět, minuta k tomu, tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů.
1: Šance, že právě dneska potkáte svoji životní lásku, je 1:562. A my se ptali, kde jste tu svoji lásku, pakliže už jste ji potkali? Potkali vy.
0: Těch zpráv od vás přišlo spoustu, začneme hlasovkou od Ivči.
2: Krásné dobré ráno. Tak já jsem svoji lásku svého života potkala. Samozřejmě není to nic extra. Na koupališti. My jsme tam leželi s holkama a ten klučina prostě nás tam tím směrem jako zdravil. A teda já prostě, to bylo takový to, wow, jo, to prostě jsem si z něj sedla na prdel.
1: Koupaliště dobrý, to bych neříkala, že nic extra. Vždycky, když toho něco vznikne, tak to je extra.
0: Na těchto místech takzvaně nekupují zajíce v pytli. Že jako vidíš, jak ten člověk vypadá i neoděný.
1: Ano. Pojďme ke zprávám. Ester třeba píše, já jsem svou životní lásku potkala na masopustu, který se konal na Valentína. Byla to láska na první pohled, neatraktivní převleky nás nezastavily.
0: Taky píše Janča, dobré ránko šampioni, je to hrozný, když to napíšu, protože teďka bychom se nepotkali. Já svou životní lásku, manžela mých dětí, poznala v kuřárně na celofirmní akci. Teďka už jsem nekuřák. Nejprve stydlivka, která velké akce nesnáší, ale s množstvím alkoholu královna večera. Každopádně jsme se seznámili, povídali si asi do 4 do rána a pak se začali vidět 13 let a dvě nádherné děti.
1: To je hezký.
0: I taková neřest může lidi spojit, samozřejmě nedoporučujeme.
1: David píše a je to hezká zpráva. Moji první lásku jsem potkal už ve školce. Schovávali jsme se ve křoví, pusinkovali se a klečeli společně v koutě, protože nás nemohli najít. Až po 42 letech jsme se vzali. Wow. Když jsme měli oba už něco odžito. V srpnu jsme oslavili 10 let od svatby a je nám spolu skvěle. Je to krása, když máš po boku člověka, který ho miluješ celý život a to doslova. Ježíš, to je hezký.
0: Krásný příběh. Taky píše Tom. Čau, já svoji lásku potkal na Instagramu. Jak jsme se začali sledovat navzájem, pak si dopisovat a rozjelo se to. Je to 6 let, dnes máme 4letého syna a svatby se teda bojím. No, musíš do toho praštit, Tome, a to se mi povídá, co já taky ještě ne.
1: Tak dáme poslední třeba zprávu, přišlo jich strašně moc, tak Markéta píše. Ahoj, s mým manželem jsem se seznámila cca před 30 lety na pobytovém kurzu němčiny. Já ho tenkrát moc nezajímala, pálil po holce, která byla zasnoubená s jiným. Oba mi psali smutné dopisy. No a jednou jsem přijela na Silvestra, nějak se to zvrtlo a bylo to jasné. Podotýkám, že jsem za ním jezdila 350 kilometrů. Minulý týden jsme oslavili 26 let výročí svatby.
0: Já na tyhle, das ist schön. Das ist schön.
1: Já.
0: Zer. Tak my vám moc děkujeme za všechny zprávy, nicméně, takže jaká je ta pravděpodobnost, že 1:560 cca, že potkáte lásku svého života, tak vy, kdo jste svoji lásku ještě nepotkali, tak samozřejmě máte nás. Hit Radio, Lady Gaga, Abracadabra, 8:19. Krásné ránko, šampioni.

0: 8.23, tohle je Hit Radio, Lady Gaga, Abrakadabra, krásné ráno. Za chvíli něco, co jste možná taky neslyšeli tisíc let. Já popravdě nevím, kdy jsem tohle naposled v rádiu hrál. Flowrider, David Guetta, Club Can't Handle Me, tak tohle k vám letí za chvíli. A taky stihneme za 100 let tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor! Na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar. Vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Kam utíkáš?
10: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
9: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
10: A rolety mají taky?
9: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
10: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
11: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
7: www.ham.cz.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.

0: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na trase Humpolec-Pelhřimov na silnici 1/34 u Onšovic, blokuje provoz sražená zvěř. No a na Bruntálsku na trase Bělá pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem u odbočky na Karlovu Studánku havarovalo nákladní auto do stromu. Počítejte s omezením provozu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: Getta. A pondělní Hit Radio v 8.32. Pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
0: Krásné ráno. V Kalifornii se uskutečnil tradiční šampionát v psím surfování. Desítky čtyřnohých závodníků vyrazili společně se svými lidskými parťáky na vlny a předváděli rovnováhu i nejrůznější surfařské triky. Psi byli rozděleni do několika kategorií podle velikosti a na prknech museli co nejdéle udržet stabilitu. Americký řidič kamionu Joe McCann strávil více než 20

0: 20 let stavbou obřího modelu New Yorku. Z dřeva a pěnových desek vytvořil přes 800 tisíc budov a dalších staveb. Model zabírá plochu přibližně 15x9 metrů a zachycuje všech pět New Yorkských. No a na závěr, australská policie zastavila řidiče, který během jízdy v hustém provozu připravoval bagel. Neřídil přitom rukama, volant ovládal koleny a rukama si mazal pečivo. Policisté navíc ještě zjistili, že vozidlu propadla technická.
1: Všechno špatně,
2: no a problém
1: všechno.
2: Kde? Jo.
1: Ne, jakože já to nenávidím, když můj Kuba občas řídí kolenama. Vy jste to, chlape, někdy taky udělali?
0: Taky, taky.
1: Tak co vám je?
2: Občas, no. Tak potřebuješ.
0: Někdy.
1: Ale bagel prostě neděláte u toho.
2: No bagel, já jsem to jednou tady říkal, že od té doby, co mě na D1 málem zabil kus upadlý šunky z bagety mezi sedačku a hledal jsem to, tak už ne. Ale bagel nechám odvážnějším, no. Ale že, dodělal si ho teda, nechali ho to dojíst, nebo?
0: No podle mě si to normálně dosvačil a pak mu dali pouta.
2: No jasně, tak problém není. Roxette, Fading Like a Flower, srdcovka od nás tří, tak krásné ráno, šampioni.

0: DJ O, End of Beginning. Tohle je Hit Radio v 8.40. A dneska jsme zvonili.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A dozvonili. Akorát naše posluchačka, která byla registrovaná na webu hitradio.cz, dorazila okolik, o 12 vteřin později.
2: No, 10-15, něco takového, sekund po limitu. Takže zítra ale, to znamená, že vy můžete vyhrát 8 000 korun.
0: No přesně, neštěstí ostatních může být štěstí vaše. Takže 8 000 korun je v banku. A jak to funguje? Pokud slyšíte notele soutěže naprosto poprvé, tak stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz a jakmile zítra v 7 hodin 10 minut uslyšíte tady ve vysílání zvuk zvonku, tak vaším úkolem je se jít podívat před dům a hlavně to stihnout
2: během těch 30 sekund. Ano. Připomínáme, že v pátek...
0: Já se těším.
2: V pátek vám to povezeme my dva a povezeme vám 50 tisíc korun.
0: 50 tisíc před víkendem, tak vy, kdo jste registrovaní, už můžete vymyslet, kam byste nás třeba vzali. Můžeme si udělat v pátek mejdan.
2: A to bychom mohli hezký do polko mít společný.
0: Detaily na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
8: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace.cz. Vaše lesy České republiky.
9: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
10: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
11: Tomas Arsov v Tetě?
10: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
11: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
10: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.

0: Více a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: S mým hlasem mi pomohla AI.
4: Puf, puf, mňau.
3: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte super ráno, tohle jsou Linkyni. The Emptiness Machine 8.52 na Hit Radio.
1: Kdo milujete filmy a seriály a zároveň taky ten pocit, že něco vidíte dřív než všichni ostatní, tak si na konci září udělejte výlet do Plzně, protože od 25. do 30. září tam proběhne 39. ročník festivalu Finále Plzeň a letos tam nabídnou přes 100 filmů a seriálů, přičem zhruba 20 z nich budou premiéry nebo předpremiéry.
0: Prostě horký zboží, takže třeba ještě předtím, než je uvidíte doma, tak tam můžete zkouknout první dva díly minisérie Sériový manžel s Jakubem Brachařem a Jakubem Štávkem. Taky seriál Muže v letu s Bolkem Polívkou, Pavlem Zedničkem a Mirkem Donutilem, nebo se můžete těšit na novinku Táta z

0: Vedem Novotným.
1: Co mě baví a co je tam novinka, tak vůbec poprvé v historii festivalu budou rozhodovat vlastně samotní diváci, jo? Že po filmu prostě zahlasujete a nejlíp hodnocený snímek dostane diváckýho zlatýho ledňáčka.
0: Mm-hmm. Takže je to vlastně takový festiák, že si můžete říct, hele, že byste tomu tu cenu dali, že
1: jo,
0: si to zaslouží.
1: Je to tak.
0: Takže v Plzeň 39. ročník, finále Plzeň od 25. do 30. září. Tak Hit Radio doporučuje a doporučujeme vám i poslední song pondělní snídeně. Tohle je Rachel Platten, Fight Song. Hezké ráno.

0: Rachel Patton. No, I've still got a lot of fire left. Jak bylo řečeno na Hitrádiu, poslední song pondělní snídaně. Za mě teda to pondělní ráno velice uteklo. Tak doufáme, že i vám to takhle sviští a že vám takhle posviští celý pondělek.
1: Zítra nezapomeňte, vezeme vám 8000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní v 7:10, buďte nachystaný.
0: Pokud nevíte, o čem mluvíme, tak detaily, pravidla registrace najdete na webu hitradio.cz. Tak bylo řečeno, v 7 hodin 10 minut 8000 a hlavně v pátek vám my dva s Jasmin vezeme 1050.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zítra v 6.
1: Pa, pa, pa.
0: Se tady potkáme. Ahoj.
3: Za 2,5 minutky odbije 9:00 raní a zdraví vás Ondra Blaho u dopoledního vysílání Hit Rádia City Brno. Jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a bude to rychlý, protože teďka aktuálně řešíme jenom v Žabovřeské ulici ve směru z centra za nájezdem z Kniničské dopravní nehodu osobáku s nákladňákem. Zdržení je asi 20-minutové. Stále se vyšetřuje také ta hromadná dopravní nehoda z rána 4 osobních aut na trase z Pohořelic na Brno před sjezdem na D1, kde v sobě byly 4 osobáky, stále by tam měla být nějaká 5-kilometrová kolona, takže tady se obrňte trpělivostí. No ještě přidám D1 218 ve směru od Brna na Vyškov, tady dávejte pozor na odstavenou dodávku. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Začátek nového týdne přinese do Česka hodně oblačnosti, místy déšť a teploty většinou kolem 15 stupňů. Pocit chladu navíc zesílí čerstvý vítr. Po ránu už se můžou objevit přízemní mrazíky. Příjemnější počasí dorazí nejspíš o víkendu, kdy se očekává babí léto a teploty znovu vystoupají nad 20 stupňů. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států. V New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Na okraji valného shromáždění OSN pak bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem. Voliči obdrží hlasovací lístky do svých domovů nejpozději v úterý 6. října. Zpravidla to ale bývá dříve. Jak budou lístky vypadat, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
10: Hlasovací lístek pro komunální volby je specifický tím, že všechny volební strany jsou uvedeny v oddělených sloupcích na jednom lístku, často i obou straně. Tam, kde se souběžně konají i senátní volby, tak dostanou voliči sadu lístků, kdy každý kandidát na senátora je uveden na samostatném lístku.
9: Lístky senátní budou mít v prvním kole barvu žlutou a lístky pro volby do zastupitelstva obce budou šedé. V Fotbalová reprezentace se dnes sejde před 4 zápasy Ligy národů, kterými odstartuje svou éru první zahraniční trenér českého národního týmu Santi Denia. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů, mezi nimi i trojici nováčků Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta.
3: Aktuálně měříme v Brně a na jižní Moravě teploty kolem 13 stupňů Celsia a teď je polojasná obloha a podle těch nejčerstvějších předpovědí by to tak mělo i vydržet i v průběhu odpoledne. S tím rozdílem, že se teploty vyšplhají až na nějakých 16.
2: Hit Radio City Brno.
3: Vítejte v novém pracovním týdnu, vítejte při poslechu pondělního vysílání Hit Radio City Brno a jdeme rovnou na Ega a Roberta Buriana.

0: Jako každé všední dopoledne, i to dnešní s pondělním datem 21. září začínáme na Hit Radio City Brno pozitivně.
1: Pozitivka. Každý den něco, co potěší.
0: Dárci krve zachraňují životy. Ale neplatí to jenom u lidí. Krevní transfuze potřebují i zvířata. V Česku pro ně ale neexistuje centrální krevní banka a majitelé si dárce většinou musí sami sehnat. Ale přátelé, je tady řešení. Pomoci vám může registr dobrovolných psích dárců krve Červená tlapka. V Jihomoravském kraji je v registru kolem stovky psů, což ale pořád není dostatečné. Jsme národ pejskařů, Jižní Moravu nevýjímaje, takže pokud máte doma hafana, běžte na červenatlapka.cz a buď se registrujte jako dárce, anebo najděte ve svém okolí někoho, kdo vám pomůže s transfuzí právě pro vašeho pejska. Takhle jednoduché to je. červenatlapka.cz.

0: Ideální písnička na rozmluvení, takhle na začátku nového pracovního týdne. Kate Ryan, The Session T. 22 minut po deváté na Hit Radio City Brno. No a protože nám meteorologové slibují, že bude krásně, tedy minimálně dneska, že by nás mělo čekat opravdu příjemné slunečné odpoledne s teplotami okolo 16 stupňů, tak já vás už za pár okamžiků pozvu ven, protože i v tomto týdnu pokračuje zlatý podzim s lesy města Brna a já vám hned po muzice konkrétně, jakmile dozní Lost Frequencies anebo One Man Show Foundation, tak vám prozradím, kam vyrazit tentokrát pro tři zlaté zlaťáky, které mají hodnotu 1000 korun a za které si můžete koupit spoustu pěkných věcí.
1: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 000.

0: zaregistruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Když potřebujete brýle, tak
2: Bob Optik.
1: Když kontaktní čočky, tak
2: Bob Optik.
1: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
2: Bob Optik.
1: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
2: Bob Optik.
1: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská, Josefská. Více na popoptik.cz.
3: Ponožky, hrnek.
4: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
15: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
16: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
17: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
18: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

píseň, která pojednává o agresivitě na sociálních sítích. One Man Show Foundation a Cizí zeď v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. Já vás od těch mobilů a tabletů taky dostanu. A budu rád, když odpoledne vyrazíte ven. Zlatý podzim s lesy města Brna a Hit Radio City Brno pokračuje i dneska. A i dnes se najde v okolí Brna jedno místo, kde budou narafičený tři zlaťáky, tři soutěžní zlaťáky, které když najdete, tak každý z nich má hodnotu 1000 korun a můžete je vyměnit třeba za palivové dříví, biohovězí, zvěřinu a spoustu dalších vynikajících věcí právě od lesů města. První indicie, takhle. Sladké plody nehledejte, na cestu se přesto dejte. Z místečka nad Hořicemi přehlédnete obzor celý, tedy minimálně Blansko. No tak samozřejmě otevírá se odsud krásný rozhled na Blansko a okolí, ale víc vám říct nemůžu. Takhle zní indicie a podle ní byste tři soutěžní zlaťáky měli bez problému najít. Veškeré další informace najdete na www.lesymb.cz a doporučuji vyrazit. Dneska má být opravdu krásně, teploty okolo 16-17 stupňů, tak proč být doma?

0: Disturbed, Sound of Silence. V dopoledním vysílání Hit Radio City Brno a za chvíli budeme ve skvělé muzice na pondělní dopoledne pokračovat. Imagine Dragons, Flipside a taky chci jenom pozdravit kluky, kometáky, kteří právě včera odehráli první domácí utkání nového ročníku nejvyšší hokejové soutěže a poradili si dokonale s Mountfieldem Hradec Králové, vyhráli 3-1. Další domácí utkání se odehraje už tuto neděli, kdy do Winning Group Areny přijede HC Dynamo Pardubice, tak kupujte lístky a běžte kometáky podpořit, je to třeba.
1: Maxi.
2: Yeah. Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
7: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z Lievito Madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z Lievito Madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do Pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz.
13: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
14: Vážení posluchači, během září nás čeká 10 setkání s vámi, obyvateli příměstských částí Znojma. Přijedeme za vámi na Hradiště, do Přímětic, Kasárny, Mramotic, Konic, Popic, Louky, Oblekovic, Načeratic a Derflic. Chceme přijít přímo za vámi, vyslechnout si vaše připomínky a nápady a společně hledat možnosti, jak věci posouvat dál. Budeme rádi, když přijdete. Konkrétní termíny, časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na setkání s vámi. Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
15: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
16: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
17: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
18: Hit Radio City Brno.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Ways to Say Goodbye. Ale já ani jednu z nich nepoužiju, protože nás ještě čekají dvě společné hodinky. Tu druhou v pořadí odstartujeme už za chvíli. Teď je pro vás připravený ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Začneme na Jihlavské, na sjezdu z dálnice D1 ve směru na Vyškov. Tady dávejte pozor na poruchané osobní auto. A vypadá to, že by to mělo být dokonce všechno. Že žádné další vážnější komplikace tady hlášeny nemáme. Pokud byste o něčem věděli vy, no tak nám dejte vědět hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 898 848.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
5: když se to má podařit.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Čefe, kam jdeme letos na večírek?
8: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
11: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok, pak jej představí veřejnosti. Kabinet bude jednat také o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Mezi 10letými dětmi sílí trend v péči o pleť. Inspiraci hledají na sociálních sítích. Nevhodná kosmetika může ale podle odborníků dětskou pleť nevratně poškodit a vyskytují se i psychické problémy související s obsedantním používáním velkého množství produktů na pleť, jak potvrzuje dermatolog Petr Arenberger.
12: Dětská kůže nebo kůže dospívajících vyžaduje speciální péči, protože je stále ještě citlivější. Ne vždycky je nutné o tuto kůži pečovat tak intenzivními prostředky, které jsou určeny pro dospělé. Zbytečně se kůže zatěžuje třeba látkami, na které se může vytvořit alergické reakce.
11: Problematický je například retinol nebo kyseliny používané v peelingových přípravcích. V berlínských volbách jasně zvítězila strana Levice se ziskem přes 25% hlasů. Druhá skončila CDU kancléře Friedricha Merce s 19% a třetí AFD s 16,5%. Aktuálně se spekuluje, jestli se kancléři Mercovi po těchto volbách podaří udržet u moci. Český obránce Dominik Badinka z Caroliny se střelecky prosadil v přípravném utkání NHL. Obhájci Stanleyova poháru ale na ledě Floridy prohráli 3-6. Asistencí k výhře Panthers přispěl Radko Gudas. Martin Nečas podpořil výhru Colorada nad Utahem 4-1 jednou asistencí.
0: Tak teď je krásně. Polojasná obloha a teploty, které se v Brně a na jižní Moravě pohybují okolo 15 stupňů Celsia. Takové počasí by mělo vydržet také do odpoledne. Ale podle nejaktuálnějších předpovědí to vypadá, že by v průběhu večera a noci na zítřek mohlo i trošku sprchnout. Tak s tím počítejte.
9: Hit Radio City Brno.
0: Stejně tak jako se skvělou muzikou na pondělní dopoledne. Tentokrát dáme Milese Smise a ne.

Ladíte pondělní dopoledne na Hit Radio City Brno. Máme 21. září a 20. září bude pro českého motocyklového závodníka Filipa Salače. Ale jako moc pěkný datum. Proč? Protože Filip má fazónu jako blázen. A právě včera skončil v závodě Moto2 v rámci Velké ceny Rakouska druhý. Pro českého jezdce to je letos čtvrté umístění nastupních vítězů. Nejlépe si vedl v britském Silverstoneu, kde oslavil první triumf v kariéře a já věřím, že s touhle fazónou určitě ještě další umístění na pódiu přidá a stoprocentně i nějaké to první místo. Každopádně už teďka se můžeme těšit, jak se mu bude vést, nebo jak se mu povede, aby byl úplně přesný, příští rok na Velké ceně České republiky. A já už vím datum, jenže je na něj embargo a já vám ho říct nemůžu. Ale myslím si, že vám to datum udělá radost. Víc říct bohužel nemůžu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Ray Dalton, In My Bones, 22 minut po desáté v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno. A já taky něco cítím v kostech. Že přichází pizza time, jasně soutěž Nevaříme, posloucháme, ve které vám v měsíci září nabízíme poukazy na pizzu. A v pátek to neklaplo, takže dneska tady máme dva. A pokud jste stejní šílenci do pizzy jako já, věřím, že ten a nebo ta, kterým zavolám, tak zvednou telefon a řeknou Nevaříme, posloucháme, ať nám to, nebo ať nám ten nový pracovní týden co nejlépe odstartuje.
1: Pavle, to je ale náhoda. Honzo, dlouho jsme se neviděli.
2: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
1: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
3: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
1: To nevím, jen do... to je moc drahé.
3: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
2: To není možné, ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
3: Rodinné pasy slaví 20 let.
4: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
9: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz
15: Datart uvádí Dny Marianne.
16: Dny Marianne, jo.
15: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
16: No to je sen.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
19: Půjdeme na Sněžku?
9: Já chci hlavně na kolo.
2: A co ta herní krajina?
19: Jo, a taky chceme na Bobovku.
9: Babavku, babavku.
2: To nemůžem dneska všechno stihnout.
8: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
6: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
0: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Posloucháme.
1: S novým pracovním týdnem se do programu Hit Rádia City Brno vrací i soutěž Nevaříme, posloucháme. No a pokud jste poslouchali v pátek, tak víte moc dobře, že tady máme ještě páteční poukázku na pizzu a když k ní přidám tu pondělní, tedy dnešní, tak máme hned dvě. A do pizzerie u Killingeru ve Vranovicích se rozhodně půjde líp se dvěma poukazy. A já jsem si řekl, že takhle na začátku pracovního týdne něco zkusím. Že zkusím zavolat jedné z vás, které jsem volal před časem, neřekla Nevaříme, posloucháme, představila se a řekla prosím, tak jí dám šanci na reparát. Jestli se jí to nevykouřilo z hlavy a už bude připravená, zvedne telefon a řekne Nevaříme, posloucháme. A je to Nela. Možná si ji budete pamatovat.
2: Ne, Nelo. To mi nedělej.
1: Tak já se smiluju. Dám ti šanci. A místo toho, aby si chytila za pačesy, tak prostě telefon nebereš. No nic no, nelumažu, té jsem dal prostě druhou šanci, nevyužila. No a tak to znamená jediné. Úterý, nejméně oblíbený den v týdnu, si zpříjemníme, protože v soutěži Nevaříme, posloucháme, budeme hrát hned o 3 poukazy na pizzu do pizzerie u Klingeru ve Vranovicích. A pokud jste tam ještě nebyli, vyražte. Nehrají si na žádnou italskou pizzu, mají svoje vlastní vranovické těsto, je moc dobrý.

poctivá 40-centimetrová pizza na vlastním domácím těstě s rozvozem, příjemné vnitřní i venkovní posezení s obsluhou, přijďte si pochutnat do pizzerie u Killingerů ve Vranovicích. Více na pizza@killinger.cz. Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: zpátek dáš mi.
1: No ale tak tohle jsme dlouho nehráli. Leporelo od Evy Farné, připomenutí jednoho z dalších velkých hitů této úžasné zpěvačky v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. No a já připomenu ještě jednu věc, možná o tom nevíte, rád to prozradím. 21. září je Světový den vděčnosti. Nechtějte po mně vysvětlení, jenom si sami pro sebe řekněte, za co jste vděční vy. Já za zdravého syna, za svoji ženu. Myslím si, že tohle bohatě stačí. Tak doufám, že díky této informaci teď máte nad čím dumat a doufám, že i vám hned na první dobrou naskočí hned několik věcí anebo osob, za které jste vděční. Přeju vám to.
2: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
3: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Yum?
4: Yum? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
3: A teď i poctivé vánoční cukroví.
4: A cena?
3: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
4: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Přesně tak.
4: yum.cz
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
11: když se to má podařit.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: zlepšit si náladu.
1: Hit Radio City Brno.

0: si umí rozradostnit závěr 10. hodiny dopolední na Hit Radio City Brno. George Ezra, Green Green Grass. A my teď jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte na D52 na 11. kilometru ve směru na Pohořelice. Tady zasahuje částečně do pravého jízdního pruhu osobní auto, tak dávejte pozor. No ještě mrkneme na Blanensko, za Bedřichovem ve směru do Štěchova. Tady boural osobák s nákladňákem, na místě je policie, projíždí se kivadlově. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty, co .cz...
2: Franto, co pa všechno se dá sušit?
3: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
2: A tvůj bůček?
3: Ten už nestihneš.
4: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
13: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje zpřísnění pravidel prodeje alkoholu. Zákaz večerního prodeje ale zatím nemá podporu koaličních partnerů. Motoristé a SPD chtějí sázet hlavně na prevenci. Ve hře jsou i další možnosti, třeba omezení reklamy nebo online prodeje alkoholu. O2 má v Česku problémy s dostupností svých služeb. Tisíce zákazníků hlásí především výpadky mobilního a pevného internetu. Potíže se podle serveru Down Detector objevily během dopoledne. Hlášení rychle přibývala, informuje o tom server Novinky.cz. Po celé České republice startují podzimní srdíčkové dny. Jde o tradiční veřejnou sbírku, která pomáhá nemocným dětem prostřednictvím výtěžku z prodeje sbírkových předmětů. Kde si je můžete zakoupit, říká ředitelka organizace Život dětem Maria Křepelková.
14: Do ulice vyrazí studenti středních škol a učilišť a budou nabízet kolem jdoucím naše sbírkové předměty. Pokud náhodou kolem jdoucím nepotkají naše dobrovolníky, tak je možné se podívat na naše webové stránky a buď si zakoupit některý z předmětů na e-shopu nebo přispět darcovskou DMS.
13: Další podrobnosti o sbírce najdete na webové stránce životdětem.cz. Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel před prvním srazem změnit nominaci. Zraněné Davida Zimu a Denise Višinského nahradí dva nováčci. Ondřej Kryčfaluši ze San Giloa a křídelník Mladé Boleslavy Martin Schubert. Vedení nároďáků to oznámilo na webu Fotbalové asociace České republiky.
0: Brno a celá jižní Morava aktuálně hlásí 16 stupňů Celsia, výš by dnešní maxima ani jít neměly. Každopádně přes den by mělo být polojasno, možná oblačno, ale v průběhu dnešního večera a noci na zítřek by se na jižní Moravě měly objevit také dešťové přehánky. Tak s nimi počítejte.
11: Hit Radio City Brno.
0: No a my vstupujeme do poslední společné hodinky dneška a pomůžou nám v tom Jay-Z, Linkini, Shabuzi a nebo Beyoncé. Hit Radio.
15: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Beyoncé, If I Were a Boy, 12 minut po 11. v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. Já musím říct, že dneska jsem šel do práce obzvláště dřív, ne po 8, tak abych v 9 byl nastoupený, ale já už jsem byl nastoupený v 7 ráno. Jo? V Tuzanech se 7000 korunami v ruce.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No a bylo mě to vlastně úplně k ničemu, protože, no, poslechněte si to sami, bank se na zítra navyšuje.
2: 7 000 korun pro vás, kdo jste registrovaní.
3: Tady pustoprázdno před rekonstruovaným domem.
2: A vypadá to, že zítra bude v banku 8 000 korun.
3: Teď akorát slečna otevřela dveře, ale bohužel mimo limit.
2: Aj.
3: O 7 000 korun.
2: Aj, to zamrzí.
3: Buďte no, tak rádi, že nevidíte ty její smutný oči.
4: Ježiši Kriste, tak teď je mi úplně hrozně.
2: Je, tak to mi je moc líto. Takže
3: o 10 sekund.
2: Že paní Kateřině vyřizujeme, že nám to je hrozně moc líto.
3: Je nám to moc líto, slečno Kateřino, bohužel. O 10, možná 15 sekund jste to prošvihla.
2: No tak Ondro, my vám moc děkujeme, že jste vyrazili. Dneska to bylo teda neúspěšný, bohužel, ale to znamená, že zítra to bude 8 000 korun. Ondro, mějte se hezky, ahoj.
4: Ahoj.
3: Díky moc, mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Za 5 minut odbije 11:30. A pomalinko polehunko půjdeme do finále naší společné dopolední tříhodinovky s pondělním datem 21. září. Ale samozřejmě ještě stihneme spoustu skvělé muziky, ať už od One Republic anebo Marka Embra. No a samozřejmě pravidelní posluchači vědí, že vám dám taky pár tipů na to, kam vyrazit. Protože to, že začíná pracovní týden, rozhodně neznamená, že byste se neměli dívat směrem k víkendu. Co dělat? Kde trávit čas? Kam vyrazit? A tohle všechno si řeknem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když potřebujete brýle, tak
3: Pop Optik.
2: Když kontaktní čočky, tak
3: Pop Optik.
2: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
3: Pop Optik.
2: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
3: Pop Optik.
2: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Půjdeme na Sněžku?
6: Já tě hlavně na kolo.
7: A co ta herní krajina?
5: Jo, a taky chceme na Bobovku.
6: Babovku, Bobovku, Bobovku.
7: To nemůžem dneska všechno stihnout.
8: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
9: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu.
14: Barvu? Je tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
15: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
3: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Mark Amber, Belong Together v dopoledním vysílání Hit Rádia. No a tak jako muzika, i pozvánky na akce patří k našemu programu dopoledne na Hit Rádiu City Brno. A pokud jste se ještě nepřepili burčáku, tak vás zvu do nádherného města. Prostě do Znojma, protože tady proběhne znovínský Burčák Fest. Ten jsou skuteční v sobotu 26. září od 13 do 22 hodin v Loutském klášteře ve Znojmě. Vyražte info na znovin.cz. Pokud máte radi nebo spíše chuť na guláš, tak vás pozvu do Údolí oddechu. Taky na tuto sobotu na Guláš Fest. Bude tam hned několik soutěžních týmů, skvělý pivo, skvělý víno, skvělý program. Informace najdete na facebookové události. Prostě dojdete do oddechu, Údolí oddechu tuto sobotu mezi 10. a 18. hodinou a máte 100% jistotu, že se skvěle najíte a skvěle pobavíte. No a po

0: Pokud máte rádi filmy Zdeňka Trošky, tak v tom případě vás pozvu na výstavu pohádkových kostýmů z jeho tvorby. Kde? V Letohrádku Mitrovských. Informace na letohradekbrno.cz.
1: Jo, ale to je petelica. Dlouho jsme nehráli Venga Boys. Pěkné dopoledne.

0: Benson Boone dospívává své Beautiful Things.
1: Já si myslím, že klidněji to dnešní dopolední vysílání Hitrádia City Brno mezi hezký věci řadit můžem, ne?
0: Jenom si vezměte, čím jsme to dneska odstartovali. Vlastně prvním registrem psích dárců krve. A zároveň těch, kteří potřebují pro svého čtyřnohého mazlíčka transfuzi. Takže červenatlapka.cz, tam se dozvíte úplně všechno. Pogratulovali jsme Kometě ke včerejšímu vítězství, Filipovi Salačovi k dalšímu pódiu, připomněli jsme, že dnes je Světový den vděčnosti, no a v soutěži Nevaříme, posloucháme, to dneska ani tak moc ne, ale zítra bude hodně zajímavý, protože tady máme v banku 3 poukazy na pizzu, tak doufám, že už to zítra padne. Jo, a v soutěži Kdo pak to zvoní zítra hrajeme o 8000. To jenom tak na závěr. No ale úplný závěr bude patřit opět mojí závěrečné dopolední srdcovce. Počkejte si na ní.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekej dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Jsem hrdina.
14: Co tady blbneš?
13: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
14: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
13: Vše na 211.cz.
14: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

pracovní týden je teprve na svém začátku, ale naše dnešní dopolední tříhodinovka je ve finále a opět se loučíme mojí závěrečnou dopolední srdcovkou a pro ní jsem se inspiroval jednou zprávou, kterou jsem našel na internetu. Můj oblíbený DJ Calvin Harris je zapsán do Guinnessovy knihy rekordů, protože v brazilském São Paulo hrál pro neuvěřitelných 1,6 milionů lidí. Tolik nás teda pravda všech posluchačů i Rádia City Brno není, ale my si toho Calvina Harrise teďka dáme. Můj oblíbenou Feel So Close. Ještě pro vás budu mít dopravu a předpověď počasí, ale pak už to bude na Jirkovi Pelnářovi a srdcovkách. Tak se mějte a zítra před 9:00 zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: 11. kilometr D52 ve směru na Pohořelice, osobní auto s poruchou. Za Bedřichovem ve směru do Štěchova bouralo osobní auto s nákladním, na místě je policie a u Jamného mezi Rohoscem a Tišnovem stojí porouchaný traktor. Vaše info dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848.
3: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty co
4: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
11: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavy jde do finále. Na 4,5-kilometrovém úseku směrem na Prahu mezi Kosmonosy a Bezděčínem už má většina silnice nový povrch. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
16: V tuto chvíli dokončujeme práce na krajnicích a obnově technologických čidel. Provoz je po celou dobu tady zachován v režimu 2 plus 2 jízdní pruhy, tedy 2 pruhy pro každý směr.
15: Všechny stavební práce by měly skončit na začátku října. Vláda bude dnes schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok, pak jej představí veřejnosti. Kabinet bude také jednat o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Začátek nového týdne s velkou oblačností, místy déšť a teploty většinou kolem 16 stupňů. Pocitovou teplotu ale bude snižovat čerstvý vítr. Po ránu se pak mohou v průběhu týdne objevit také přízemní mrazíky. Příjemnější počasí zřejmě dorazí o víkendu, kdy čekáme babí léto a teploty se znovu vrátí nad 20 stupňů. Teď se ještě podíváme k nám.
17: Silničáři zahájili tříletou přestavbu silnice první třídy mezi Pohořelicemi a Lechovicemi. Vytížená silnice spojující Brno se Znojmem získá za 2 miliardy korun třetí pruh a mimoúrovňová křížení a zároveň zmizí terénní vlny. Tím se stane výrazně bezpečnější. Hotovo bude za 3 roky, dopravní omezení bude ale trvat kratší dobu.
18: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Už jsme na dnešních maximech. Aktuálně měříme mezi 16 a 17 stupni. Odpoledne a večer mohou na jižní Moravu dorazit i dešťové přehánky.

Krásné pondělí a také dobrou chuť k obědu přeju. 12 hodin 2 minuty, posloucháte Hit Radio, začínají naše oblíbené srdcovky, 5 legendárních hitů. Navíc takhle k obědu, není nic lepšího podle mě, než polední pauza v pondělí. Jo, ta by samozřejmě extrémně krátká, měla by trvat minimálně jednou tolik, ale pondělní polední pauza, to je prostě nádhera. Tak si pojďte maličko odpočinout, já vám děkuju za to, že posloucháte srdcovky, pravidelně nebo klidně dneska je poprvé. A když děkuju, tak poděkuju ústy Alanis Morissette. Srdcovka číslo 1, thank you.

0: První srdcovka na pondělí, Alanis Morissette, Thank You. A přesně v tomhle rytmu se ten pondělní den většinou pohybuje. Vidíte teda extrémně rychlej, ale tohle je naše pracovní morálka. Jo. Není to vlastně jako špatný, je to tak jako na pohodu. Tak mějte dnešní první pracovní den tohoto týdne na pohodu a zítra rádiem právě teď. Jdeme na další srdcovku.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my si dáme rok 2005. Skválně. Teď na vás mám úkol. Zkuste zapátrat v paměti a vybavit si sebe sama v roce 2005. Nejenom, co jste měli na sobě, kde jste byli, s kým jste byli, co jste dělali, pracovali jste, chodili do školy, ale zajímá mě, jaký jste měli účes v roce 2005, před 21 lety. Tenkrát hodně frčel Melír i u kluků. Dneska za Melír v kadeřnictví zaplatíte půl království a princeznu k tomu, ale tenkrát jsme si dělali Melír doma sami přes takovou čepici, co v sobě měla dírky. A těma dírkama jste háčkem kovovým protahovali prameny vlasů. Jo? Pak už stačil jenom peroxid, nechat to působit a hotovo. Pamatujete si to? Taky jste si takhle dělali melír? Jestli ano, tak si určitě vybavíte tu bolest, když vám někdo rejpnul tím háčkem kovovým do hlavy, když vytahával ty pramínky. Když se potom takhle sundali tu čepici z té hlavy, tak vlastně tam jsme vypadali jak dikobraz, že jo? Jenom takhle ty žlutý, bílý pramínky vlasů tam takhle jako trčely, no pak si šel člověk umýt hlavu a byl šťastný. To bylo celý. 21 let zpátky. Stalo to dohromady 90 korun. Nádhera. Tak pojďme zavzpomínat na dobu Melíru a to diskotékovou srdcovkou, která v roce 2005 opravdu zbořila všechny hitparády. Tady je na Hit Rádiu srdcovka číslo 2. Sean Paul.

0: která se prostě opravdu nehraje. Takhle. Jiný rádia ji nehrajou. Tady na Hit Rádiu v srdcovkách má jasné místo Elton John.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky s Hit Rádiem s Jirkou Pelnářem. Mám tady zprávu velmi zajímavou, kterou musím přečíst do vysílání. Není podepsaná. Asi tuším proč, ale píše se tady. Čau Jirko, díky za dnešní srdcovky. Moje pracovní morálka je na bodu mrazu. Sedím v kanclu, v módu dělejte si, co chcete. Dneska na své zaměstnance nemám náladu. Tak jsem si udělal kafe, zatáhl závěs přes okno, zamknul dveře a dělám, že mám videokonferenci a u toho poslouchám srdcovky. Někdy je ten život ředitelů náročný. Tak hezký pondělí. Jako vážně? To je strašně těžký, to je extrémně těžký, evidentně, jo. Zamknout se v kanclu a dělat, že tu nejsem, abych měl klid, to je neuvěřitelná oběť. Já teď musím normálně zkontrolovat tady to telefonní číslo, jestli to náhodou nepíše náš ředitel, protože to je, kdyby to psal on, to je úplně jako jeho styl, takhle v pondělí, ale zjistím si to potom. Každopádně ano, ano, nebudu to zlehčovat, chápu, že je to velmi těžký. Máme to těžký v pondělí úplně všichni a možná, že i vy dneska jste jako v módu, hele, je mi to vlastně jako jedno, dělejte si jako co chcete, jo, když někdo přijde, v angličtině je to takový jako, že někdo přijde, něco vám říká, vy mu na to jenom řeknete, whatever, jo, whatever, tak pojďme si dát dneska pondělí ve stylu whatever. A pokud whatever, tak jediný whatever, který opravdu stojí za to, je od skupiny Oasis. Tady na Hit Rádiu. Čtvrtá srdcovka. Jak jinak než whatever. Tak hezký pondělí.

0: Pokud nepoznáváte Sugar Babes na Hit Radio Run for Cover.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Byla to pátá srdcovka, samozřejmě pokud máte rádi Sugar Babes, tak věřím, že teď vám naběhla i ta husí kůže, protože i tohle je hit, který se velmi často nehraje, což nechápu proč, za mě jako skvělej, výborná, výborná věc. Proto taky byla tady u nás na Hit Radio v srdcovkách. Je pondělí, 12 hodin 25 minut, pondělí je náročný, tak i tak, zkuste si najít malou chvilku jenom pro sebe, jo? Jenom pro sebe, vemte telefon a udělejte opravdu něco pro sebe. Nechte si zahrát na Hit Radio to, co máte rádi. Co vám zlepší pondělí? Srdcovka na přání bude za chvíli 777-937-777. Pojďte si dát něco, co vám nejenom zlepší pondělí, ale dá ještě i trošku pracovní morálky, energie, prostě cokoliv, co potřebujete. Ještě jednou srdcovka na přání za chviličku.
1: V Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10.

0: šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: trenirkarla.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarla.cz.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Datart uvádí Dny Marian.
12: Dny Marian, jo.
11: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
13: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
15: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
14: Bude vejdán.

0: a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: instinkty a plodnost graduje. Jsme prostě plný testosteronu. Já jakožto muž bych tomu chtěl říct, že se to nemyslím.
1: Já jsem si myslela, že je to vždycky spíš jako na jaře, ne?
0: To říkám, že s tím nesouhlasím. Takže takhle, jo, pojďme si to shrnout. Jestli si taky přijdete spíš jako srnka, sražená srnka, tak to my jedeme společně.
1: Jako při pondělku jsem i já sražená srnka teďka.
0: No, ne, jenom při pondělku.
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Green Day na Hit Radio. Věřím, že vám udělali radost. V našich srdcovkách je 12.35.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my jdeme na srdcovku na přání. Pobavila mě tady zpráva od Lukáše, který píše: čau, jsem mrtvej, potřebuju skútr, dík. A to je celý. Já říkám, OK, jasně. Jestli je nějaká kapela, která dokáže probudit i mrtvýho, tak jsou to jedni je skutr. Tak tady je rok 1996. Krásná předělávka původního hitu z 80. let. Srdcovka na přání, na Hit Radio. Dejte volume doprava. Teď říkám, tohle vás postaví na nohy. In the midnight hour.

Scooter Rebel Yell na Hitládiu. Na Hitládiu. 12 hodin 38 minut. Krásná zpráva mi tady přišla. Perfektní hudba po obědě na probrání, na cvičení ideální, nebo když po vás chce šéf přeskočit normy v práci. Super! No tak není zač. Druhá zpráva, ta mě taky pobavila od Pavla a ten píše: čau, Scooter, miluju. Je mi 43 let, nechápu, jak jsem na tohle kdysi mohl tančit. Teď bych měl infarkt. Přesně, to je takovej nátřesk energie, nepochopitelný. No, tak trošku zvolníme tempo, další srdcovky nás čekají zítra, opět ve 12 hodin, teď Taylor Swift, děvčata, pro vás.

0: Taylor Swift v srdcovkách, je 12 hodin 42 minut, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář, ve 13 hodin nejnovější zprávy, samozřejmě do 13. hodiny ještě skvělý hity jako Erik Fritz, Shakira, Eva Farna, Mirai, zároveň je super, že už je pondělí. Já vím, že člověk se takhle jako na to nedívá, ale my jsme na tohle pondělí strašně čekali, protože dneska nám začíná týden, ve kterém vám na konci v pátek rozdáme 50 tisíc korun na ruku. A to v naší hře Kdo pak to zvoní ve snídaní šampionů. Podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
2: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
1: A teď i poctivé vánoční cukroví.
2: A cena?
1: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
2: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
1: Přesně tak.
2: jam.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Radíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský?
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: elitedate.cz
12: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
13: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
14: Kam utíkáš?
15: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
14: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
15: A rolety mají taky?
14: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
15: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
16: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
17: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
18: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
19: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
18: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
20: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
21: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
22: Když jde o zdraví.
20: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
21: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
23: Hit Radio. It makes me feel...

0: Tak. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Pric s hitem Call on Me, doporučuji, najděte si videoklip, ale asi se na něj, chlapi, nekoukejte ve firmním počítači. 12.58, dáme si nejnovější zprávy. Lucie je připravena, ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Tuháčkově ulici probíhají práce na silnici. Počítejte tady ještě dnes s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty, co .cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Operátor O2 má od 9 ráno výpadek pevného internetu a internetové televize OnePlay. Důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Problémy hlásí uživatelé z celého Česka. Společnost výpadek potvrdila na síti X. Začal týden hokeje. Další ročník náborové akce pro malé sportovce potrvá do neděle. Dětem je k dispozici 150 klubů po celé republice. Rodiče se seznámí s detaily tohoto sportu a děti se vyzkouší i různá cvičení. Popisuje manažer projektu Pojď hrát hokej Tomáš Kres.
9: Mají tam hrazdičky, ty, co na mě vůbec brusly, ty, co prostě už trošičku na tom umí stát. Tak bez hrazdiček, mají tam soubor různých her, lidi tam i ukázku hokeje, takový druhý třídy. Rodiče by měli jít na naše stránky podhradhokej.cz, tam je rozcestník, kde si zadají, prostě kde bydlí a on jim to navede na nejbližší zimní stadion a stačí přijít.
8: Akce je určená pro děti od 4 do 10 let, ti navíc dostanou i motivační dárečky, jako jsou třeba kulichy nebo náramky. Americký hamburger už není levným jídlem. V New Yorku, Washingtonu nebo Kalifornii už není výjimkou burger za $30, tedy zhruba 600 korun. Hlavním důvodem je prudké zdražení hovězího masa. Americké chovy sužuje dlouhodobé sucho a počet kusů skotu je nejnižší za posledních 75 let. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Zachráněný život má na kontě strážnice v Brně. Žena si ve svém pracovním volnu všimla muže, který přelézal zábradlí viaduktu v Žabovřeskách a zjevně měl snahu si ublížit. Přispěchala k muži, který byl pod vlivem alkoholu a úmysl mu rozmluvila. Napomohla jí k tomu i fenka německého ovčáka, kterou měla v autě.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia.
1: V Brně a na jihu Moravy nás dneska provází proměnlivá oblačnost. Odpoledne a večer dojde i na možné přehánky. Teploty spadly na maximální 18.
6: Jirka Pelnář, Hitradio.
0: Je pondělí 13 hodin 3 minutky, máte po obědě pocit takzvané gastrodemence? Buďte v pohodě, to je prostě naprosto normální. Člověk se jako nají, pak se mu nic nechce, v tomhle počasí navíc ideálně by si šel i jako lehnout. To je jenom v tom dokonalém světě, to se u nás jako nestane, ale můžeme si pojmout, že si budete poslouchat hudbu, kterou máte rádi a to uslyšíte vždycky jenom tady u nás na Hit Radio. Co jsem pro vás nachystal? Skvělý mix, jo? Já... Takhle, kdybyste teď přišli do nemocnice, že potřebujete infuzi a já byl doktor a napíchnu vám kapačky, tak vám přesně do toho dám. Jay-Z, Alicia Keys, Teddyho Swimse, Krištofy a Davida Guettu. Takhle dohromady do jednoho mixu. Tak, natáhněte ruku, já napíchnu kanilu a tady to máte. Tohle je energie na pondělní odpoledne. Tohle je Hit Radio.
6: Hit Radio City Brno.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

procítěný a taky příjemně utahaný, ideální na pondělí. Tedy Swims, Lose Control ve 13 hodin a 14 minut. Pokud potřebujete probrat, tak samozřejmě ještě taky trošku zrychlíme tempo. Každopádně mám pro vás teď takovou malou challenge, co byste si mohli vyzkoušet s kolegama v práci. Dneska je to přesně 36 let, co padl světový rekord v rychlostní mluvě. Znáte někoho, kdo fakt jako mele pantem? Kdo prostě se nadechne a bum a jede, že nestíháte? Tak pozor, jo. Za 56 sekund, tenkrát před těma 36 lety, bylo vysloveno 595 slov. 595 děleno 56, to je skoro 11 slov za vteřinu. To musela být žena. To není normální. Znáte nějakou takovou, co by to zvládla? Jo? A proč zrovna vaše máma? Ne, ale 595 jako na rovinu, to je nesmyslné. Takhle ještě si dovedu představit 595 nadávek za volantem. To ano, to jako rozhodně, v pondělí určitě, ale za 56 vteřin, tak to vůbec, to je prostě macet. Já třeba v pondělí za 56 vteřin nenapočítám ani do 50. Jay-Z, Alicia Keys, schválně, vemte stopky, zkuste si něco říct a klidně mi napište, kolik vám to vyšlo.

0: Justin Bieber a Ed Sheeran. Ten samý Ed Sheeran, co teď dostal ban. Jo, normálně sem kolej něj točí úplná hysterie. V Irsku ho z playlistu úplně smazalo jedno rádio. Eda Sheerana. Proč? Protože málo mluví o Gaze. Takže politika. Ale pozor, jo, ten paradox. Oni ho nestopli, protože říká své politické názory, ale protože je neříká. U nás je to obráceně, že jo? Své o tom ví třeba Tomáš Klus. No nic, Ed Sheeran si tím teď hold bude muset projít a možná hledat svoji fanouškovskou základnu jinde. U nás na Hit Rádiu jí má určitě. Tak ještě třeba může zkusit okolní země, nevím, Polsko, v pohodě. Může zkusit Německo. I když tam by se asi musel přejmenovat z Eda na Achmeda. Tohle jsou Imagine Dragons. Dáme si za chvíli tady na Hit Rádiu. Tak buďte s námi.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Pavle, to je ale náhoda. Honzo, dlouho jsme se neviděli.
3: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
2: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
4: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
2: To nevím, Jendo, to je moc drahé.
4: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
3: To není možné, ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
4: Rodinné pasy slaví 20 let.
5: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschwitz našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
11: se to má podařit. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
15: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
16: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
17: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
18: Lásko, jaký bys chtěla auto?
19: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
18: Ale já myslel, jakou barvu?
19: Barvu? Je, tak to nevím.
18: Stačí vybrat barvu. Vozy bike vždy.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je hit, který spojuje generace, protože samozřejmě v 70., 80., 90. tak se to hrálo. Teď 21. století, rok 2026, hraje se to taky, akorát v trošku jiným hávu. Ale je krásný, že tohle je to, co nás spojí dohromady. A co nás taky pojí dohromady a taky se hraje trošku jinak, tak to je fotbal. A pozor, český fotbalový nároďák tak opět bude mířit na fotbalové trávníky. Čeká nás dvojzápas. Budeme hrát dva zápasy doma, hrajeme 26. září proti Chorvatsku a 29. září proti Anglii. Pak tam máme ještě Španělsko. Jo, tohle je prostě jako skupina smrti. Na druhou stranu zase můžeme být vlastně jako rádi za to, že se kluci probojovali do Ačka Ligy národů a že takovýhle mega světový týmy se dostanou sem k nám do Česka. No, doufám, že přijdete fandit. Těším se na vás s mikrofonem na stadionu jako každý domácí zápas fotbalový repre. A navíc se na vás taky budu těšit i v průběhu mezi zápasama. A to v jednotlivý dny v Repre Fanfestu. Bude to úplně poprvé, co Repre Fanfest bude od 26. do 29. To znamená, že i ve dny, kdy se nebude hrát, tak Fanfest bude. Můžete se těšit na autogramiády hráčů, otevřený trénink a taky partnerské zóny. Vstup je pochopitelně zdarma. Takže ještě jednou, 26. až 29. Repre Fanfest. Je to samozřejmě před stadionem, hraje se to ve Fortuna aréně a 26. nás čeká zápas proti Chorvatsku, 29. zápas proti Anglii. Buďte u toho s náma.
1: Partnery reprezentace jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: a nebo taky Around the World. Je 13 hodin, 43 minut. Jestli si taky chcete zpívat la la la la a dát si třeba klidně týden, dva, možná vlastně i měsíc volno v práci, tak můžete, my vám to zaplatíme. 50 tisíc korun na ruku je totiž ve hře už tento pátek, a to v naší hře Kdo pak to zvoní? Ve snídaní šampionů funguje to tak, že se prostě přihlásíte do hry, pak v 7 hodin ráno posloucháte Hit Radio, jakmile ve snídaní šampionů zazní zvonek na dveře, tak vy máte 30 vteřin na to, abyste otevřeli. Jakože reálně, teď ne virtuálně, ale reálně otevřete prostě jako dveře u vás doma a když tam budeme stát, tak vám ty peníze dáme. A my tam opravdu jako stojíme. Jo? Každý den jsme u vás doma, jo? Nebo u vašich sousedů. A když nám otevřou, tak minimálně 5000 dostáváte na ruku. Pokud nikdo neotevře, tak další den dáváme 1000 vždycky navíc do banku. To podstatné je, že je úplně jedno, kolik bude v banku ve čtvrtek, protože v pátek je to jasný, v pátek se prostě hraje o 50 000 korun. Podrobnosti najdete na našem webu hitradio.cz. No a kdyby náhodou jsme u vás zazvonili zítra ráno, tak zítra ráno je ve hře 8 tisíc. Tak držím palce.
1: Půjdeme na Sněžku?
2: Já chci hlavně na kolo.
3: A co ta herní krajina?
1: Jo, a taky chceme na Bobovku.
2: Babavku, babavku, babavku.
3: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
5: Kam utíkáš?
6: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
5: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
6: A rolety mají taky?
5: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
6: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
4: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
3: www.ham.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
8: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
9: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
2: Pořídíte Easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Závěru další odpolední hodiny Linkin Park na Hit Radio. Hned po 14. si dáme například Chinasky, taky Hamtrix a jejich Oscarový hit. No a čeká nás i náš pořad Pravda nebo Bullshit. Ještě předtím aktuální doprava. Tak snad to na silnicích teď taky nebude. Bullshit plný.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku na výjezdu z Nové Vsi na Ivančice počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Ponožky, hrnek.
5: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
6: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace.cz. Vaše lesy České republiky.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Leňková. Topná sezona se rozjíždí, teplárny reagují na výrazný pokles teplot v tomto týdnu, kdy budou na většině území splněny podmínky pro zahájení vytápění. Termín je tak podobný jako v loni a odpovídá průměru za posledních zhruba 15 let. Uplynulá topná sezona byla intenzivnější než v předchozích letech, meziročně byla chladnější o 5%. Voliči obdrží hlasovací lístky do svých domovů nejpozději v úterý 6. října. Zpravidla to ale bývá i dříve. Jak budou lístky vypadat, popíše mluvčí ministerstva vnitra Adam Rozler.
13: Hlasovací lístek pro komunální volby je specifický tím, že všechny volební strany jsou uvedeny v oddělených sloupcích na jednom lístku, často i obou straně. Tam, kde se souběžně konají i senátní volby, tak dostanou voliči sadu lístků, kdy každý kandidát na senátora je uveden na samostatném lístku.
12: Hlasovací lístky pro senátní volby budou mít v prvním kole barvu žlutou a lístky pro volby do zastupitelstva obce budou šedé. V roli velkých favoritek vstoupí zítra české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude v 11 hodin našeho času. Vítězky pak narazí v další fázi na Španělsko nebo Kazachstán. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Silničáři zahájili 3letou přestavbu silnice první třídy mezi Pohořelicemi a Lechovicemi. Vytížená silnice spojující Brno se Znojmem za 2 miliardy korun třetí pruh a mimoúrovňová křížení a zároveň zmizí terénní vlny. Tím se stane výrazně bezpečnější. Hotovo bude za 3 roky, dopravní omezení bude ale trvat kratší dobu.
10: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Dneska nás v Brně a na jihu Moravy provází proměnlivá oblačnost. Odpoledne a večer jsou možné i přehánky. Ochladilo se, čekejte maximálně 18 stupňů Celsia.
10: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Ve 2 hodiny odpoledne nás na Hit Radio čeká další díl našeho pořadu Pravda nebo Bullshit. To znamená, že opět budeme probírat téma, které tady mám od vědců. Budeme zjišťovat, jestli vědci opravdu mají správný pohled na svět, a nebo je to všechno úplně jinak. Připravte si telefony a vaše názory budete je potřebovat.

0: Oscarový hit na Hit Radio Huntrix a Golden je 14 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Každý den si tady ve 2 hodiny vždycky povídáme spolu velmi otevřeně. Bez obalu, často na tenkém ledě. Ve středu máme roletu dvojsmyslů, to je jako víc než tenký led. Tam mám pocit nejenom, že to křupe, ale že už občas jsem se jako namočil v té studené vodě. Ale dneska tak máme pravda nebo bullshit pořád. A já tady mám další téma od vědců. A naším úkolem bude zjistit, jestli je to pravda nebo ne. Nic složitýho. Dneska to máme tak, že
1: vědci
0: tvrdí, že třetina Čechů trpí potřebou odkládat práci. Vyloženě trpí. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená, že prostě asi bychom to možná i chtěli udělat, víme v hlavě, že bychom to měli udělat, ale potřebujeme to odkládat úplně na poslední chvíli a nechat to opravdu až ve chvíli, kdy to všechno začne hořet. Už nás to i trošku pálí a pak teprve na tom začneme pracovat. Jasně, potom třeba den nespíme, ale všechno to uděláme najednou. A vlastně kolikrát to uděláme i dobře, jo? Ne vždycky, ale uděláme. Já třeba sám za sebe můžu říct, že do této třetiny rozhodně patřím, jo? Někdo tomu říká prokrastinace, já tomu jenom říkám, že jsem línej, ale mám to už tak zažitý, že vím, že na to mám ještě týden, 3 dny, 1 den, zítra to je, tak večer prostě jako začnu. A jedu klidně celou noc, ale udělám to. Na základní škole jsem to takhle měl i s domácíma úkolama, prostě přestávku před hodinou se to všechno stihlo. Učil jsem se na poslední chvíli. A vlastně celý život s tím takhle jako procházím. Takže za mě rozhodně ano. Jak to máte vy? Jste v této skupině? A nebo si myslíte třeba jenom, že třetina je až moc velké číslo? A nebo naopak malé? Dejte vědět 777-937-777 a prosím pěkně, pište hned, jo. Tohle nenechávejte na poslední chvíli. Máme na to jenom 2 hity. Tím prvním budou Činasky.

0: Posloucháte Hit Radio, je 14 hodin 13 minut, nejvyšší čas zase si spolu popovídat.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že třetina Čechů trpí potřebou odkládat práci. Co si o tom myslíte? Je tady spousta zpráv na WhatsAppu 777-937-777. Tohle mě hodně jako pobavilo od Martiny. Ahoj, jsem stejná jako ty a celý život se držím svého vlastního pořekadla. Co můžeš udělat hned? Odlož na poslední chvíli. Tohle zbožuju, to je fakt skvělý. Další. Ano, tak takhle to přesně mám, je to pravda, pod to se podepíšu, dost věcí odkládám a pak, když to udělám, tak si říkám, proč jsem to neudělal hned, teď to nic přece nebylo. No, to známe všichni. Máme tady i nějaké hlasovky, tak schválně.
2: Já si myslím, že tamhle jsou odborníci chlapi. Nemusí se jim to připomínat každý rok, že aby to udělali. Já třeba už pár let čekám, až mi partner dodělá perkolu. On mi říkal, že to stihne do 80, ale já tenkrát myslela, že to stihne do 80 let mojí maminky. A mamince už je 85 a pergola pořád není hotová.
0: Jo, to chápu. To je, kdybych to bylo u nás doma, ale tak to je koníček, že jo, to není práce. Ale tohle je taky zajímavý. Můj bývalý odkládal 10 let rozvod. A jak si se k tomu dokopal až s jinou? Asi potřeboval ten správný impuls. Teď s odstupem času jsem vděčná. Taky jako zajímavý, taky ze života. Ano, to je prostě jako prokrastinace v každém odvětví a v každém věku. Tak co, co si myslíte?
1: Vědci.
0: Tvrdí, že je to tedy třetina Čechů. Je to reálný číslo? Je to málo? Je to moc? Jak to máte vy? Ještě dáme jeden song a těším se na vaše zprávy. 777 937 777.

0: Damiano David na Hit Rádiu ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A původně jsem tady na to rozuzlení chtěl jít po první písni, ale když dohrála Adele, tak jsem si říkal, že ještě jednu počkám. Udělám to potom. A to je vlastně jenom asi důkaz toho, co tady dneska řešíme, protože
1: vědci
0: tvrdí, že třetina Čechů trpí potřebou odkládat práci, ale že to opravdu jako vyžadujeme, že to potřebujeme k tomu, aby jsme vůbec tu práci mohli udělat a kolikrát, aby jsme se na ní soustředili a vlastně jim třeba udělali i jako dobře, jo? Pod tlakem vznikají diamanty, to se říká, to je jasný, to víme. A tak jsem se ptal, jak je to u vás a vypadá to, že nenašel jsem tady jednu jedinou zprávu na WhatsAppu. Že by to někdo dělal jinak, než my ostatní, co všechno píšeme, že jedeme všechno až na poslední chvíli. Jo, tady. Čau, prostě, jak se říká, co můžeš, odlož na zítra, máš dva dny volno. Pavel, no jasně, pochopitelně. Ahoj Jirko, já jsem celoživotní chronický prokrastinátor. Jana, já ani chápu. Já jsem dostal knížku Jak bojovat s prokrastinací. Přečtu si ji zítra. Až. Co se k tomu nedostal. No, takže pojďme to zkrátit. Tady si myslím, že
1: vědci
0: asi pravdu nemají. Souhlasím tady s další zprávou, kde se píše, já bych i věřil, že je to půlka a ne třetina. Takže já si myslím, že vědci v tomhle případě nás Čechy vůbec neznají. Protože jestli my něco jako umíme, fakt jako dobře, tak je nechat tu práci na potom. Tak se tím říďte, dyť je pondělí. Máme před sebou ještě celý pracovní týden.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Když potřebujete brýle, tak
3: Pop Optik.
2: Když kontaktní čočky, tak
3: Pop Optik.
2: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
3: Pop Optik.
2: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
3: Pop Optik.
2: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská, Josefská. Více na popoptik.cz.
4: trenirkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
6: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
10: Zahrada v Košťanech na Teplicku za 900 tisíc. Rodinný dům v Karviné Frištátu za 5 950 tisíc. Rodinný dům v obci Kámen na Pelhřimovsku za 3 490 tisíc. Rodinný dům v Dolanech Plzeň Sever za 6 999 tisíc. A byt 3+1 ve Vsetíně za 4 350 tisíc korun.
9: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
11: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
12: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
15: Maxi.
16: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
15: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
16: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
17: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
18: Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Houdini na Hit Radio ve 14 hodin 35 minut. Tady si tak pořád projíždím všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 nebo i mě na Instagram přímo do zprávy. A našel jsem tady krásnou zprávu a to je fotka z O2 Areny z Davis Cupu od našeho výherce Michala. Já jsem strašně rád, že Michal tam dorazil, že si to užil a že vám takhle můžeme dělat radost. Jo, o lístky na Davis Cup, který se po 13 letech hrál v O2 Areně, tak o ty jsme hráli tady v čase mezi 12 a 15. No, kluci to zvládli. Bylo to teda neuvěřitelný, nervy drásající, fantastická atmosféra. To je jako, tady aspoň ten světový tenis vidí, o co opravdu minimálně v Česku přichází tím, že udělali teda ten nový systém celého turnaje Davis Cupu. Když tedy 8 týmů odjede někam pryč a tam to prostě celý odehrajou a bohužel prostě ta atmosféra tam není taková, jako když se to hraje to finále v zemi jednoho z těch finalistů. No, nedá se nic dělat. Každopádně, my jsme to zvládli, ale taky to zvládlo Slovensko. To zažívalo úplně stejnou euforii, možná na Slovensku ještě o kousek vyšší. Když postoupili přes Řecko, tak budeme držet palce. No a aby jsme to měli kompletní, tak holkám začíná finále kdysi dávného Fed Cupu, teď už tedy Billie Jean King Cupu, tak začíná zítra, tak budeme držet palce. Děvčata jsou tam a je to takové tenisové želízko v ohni. Takový tenisový, žhavý tenisák. Takže ne, budeme držet fakt jako palce. Holky na to mají. A vlastně naši kluci taky. Hit Radio fandí tenisu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Jižní Moravě.
2: Brno má Orloj, Šaliny, Zácpy.
3: A od tří taky nás dva, což je možná ze všeho největší atrakce.
2: 3 hodiny muziky, Brna a témat, co vám zvednou obočí.
3: A občas i pár z vás ze židle.
2: Odpolední show Hit Radio City Brno.
3: Jediná brněnská zácpa,
2: ve které chcete zůstat celé 3 hodiny.
4: Zlepši si náladu.
5: Hit Radio City Brno.

0: Ten hit se tak jmenuje, ale vlastně teoreticky popisuje jedním slovem celou tuhle partu. Amazing. Ano. Jestli je někdo amazing, tak jsou to Aerosmith. Na Hit Rádiu ve 14 hodin 42 minut jsme si užili tuhle nádhernou 4,5 minutovou věc a vlastně je to taková jako hezká pozvánka na srdcovky, které vás opět čekají zítra ve 12 hodin. Já se v nich na vás budu těšit. Klidně můžete psát i takhle jako v průběhu dne, co byste v srdcovkách chtěli slyšet. Určitě to nějak jako vymyslíme. Mám tady nějaký kontakty, něco to tady dokážu zařídit. Dělám si legraci, tvoříme spolu ty srdcovky. A věřím, že to je ten důvod, proč vás to tak baví. Protože slyšíte přesně to, co máte rádi. Za chviličku taky to, co máte rádi. A možná i vaše děti. Rose a Bruno Mars a pt. Nebude chybět ani Anastasia. A od 15 hodin naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, přeju klidný pondělí a zítra ve 12 tady na Hit Radio. Naslyšenou. Tak se smějte.
1: Kam utíkáš?
2: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
1: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
2: A rolety mají taky?
1: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
2: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
3: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Under Armour makes you better.
10: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Radíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský?
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
18: Tomas Arsov v Tetě?
17: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
18: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
17: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.

0: 2500 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Poslouchej i naše rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: A ty jsi jako já a my jsme jako vy a vy jste jako my. Hit Radio City Brno, odpolední show, navazuju na předešlou písničku, která nám zakončila další hodinu odpoledního vysílání. No a jsme tady znovu po víkendu, my dva.
1: Davča Máčala, Peťa Březinová, já jsem chtěla jako přispět do vínku s tím, že vám řeknu nějaký mezinárodní den, ale ono jenom stačí, že je pondělí.
0: No, jak, ale jak na to reagovat? Máme toho slavit? Nebo
1: no
0: co?
1: Ano, jasně,
0: no, tak
1: že
0: doneste,
1: jo.
0: Šáňo, jdeme slavit. 720 890 848, náš WhatsApp, na který nám dáváte vědět, jak to aktuálně jezdí. Pozor, v Moravském Krumlově, v Zámecké ulici, to je Znojemsko, bourala tady dvě osobní auta, v Gajdošově ulici v Brně se taky bouralo, na křižovatce Skaleckého srážka dvou osobáků. Když se vrátíme znovu na Znojemsku, tak mezi Pravlovem a Olbramovicemi u odbočky na Vedrovice, tady zasahují záchranáři a policie u nehody dvou osobáků, tak tady taktéž opatrně. Šťastnou cestu, no a doplňte nás na náš WhatsApp, připomínám 720 890 848.
2: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv, a ty co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí, a ty co .cz.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
5: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najde a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
8: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
9: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
13: Jsou tady zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Velké obchody budou na Den české státnosti v pondělí 28. září ze zákona zavřené. Zákaz se týká prodejen s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních, například velkých supermarketů. Výjimku mají obchody na letištích a nádražích, lékárny nebo čerpací stanice. V berlínských volbách jasně zvítězila strana levice se ziskem přes 25% hlasů. Druhá skončila CDU kancléře Friedricha Merce s 19% a třetí AFD s 16,5%. Aktuálně se spekuluje, jestli se kancléři Mercovi po volbách podaří udržet u moci. Bitcoin dnes poprvé od konce ledna překonal hranici 85 tisíc dolarů. To je asi 1,8 milionu korun. Krátce popoledně jeho cena rostla zhruba o 5%. Zájem o kryptoměny podle agentury Bloomberg roste s vyšší ochotou investorů postupovat riziko. Čeští tenisté se v úterý dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které se uskuteční v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. Vyřazovací fáze se odehraje v Boloni od 24. do 29. listopadu.
0: A zdravíme taky dispečink dopravního podniku města Brna. Na drátě máme Honzu. Kde se v tuto chvíli spozdíme? Na jakých linkách?
14: Zdravím, tak spoždění se vyskytuje na linkách, řekněme, obvyklých pro tuhle denní dobu. Týká se oblasti Židenic, především tak pak okružních linek 44 a 84, ale i dalších linek v oblasti. A spoždění se nevyhnou ani autobusové linky v ulicích Opuštěné nebo Zvonařce, což se týká aktuálně především také linky 77.
0: Pokud chcete sledovat, jak to jezdí, doporučujeme aplikaci DPMB Info, sociální sítě X a Facebook, anebo webové stránky dpmb.cz.
1: Venku to vypadá velmi příjemně, 17 stupňů, pocitově teda 13, tak to až tak příjemný není. Ale bude, ono se objeví i sluníčko, už teďka by mělo a já ho tam vidím.
0: Během dne se objevovalo, ale je to takové jako všelijaké. Já jsem šel teda ve svetru dneska a když zafoukalo, tak mě byla docela zima.
1: Jo, je
0: a
1: to
0: pak,
1: už...
0: pak slunko vylezlo a bylo mě horko.
1: No, je to lepší mít v zásobě v batůšku něco navrch, no, ale kdy nebude potřeba mít něco navrch, tak to bude víkend. Já vím, že se na ní těšíte už od pondělí, protože má být normálně 24 stupňů.
0: To je dobrý.
1: Jo.
11: Hit Radio City Brno.
0: A je taky dobrý, že se tady znovu po víkendu, po tomhle uplynulém víkendu znovu potkáváme. David, Péťa a taky vy, moc děkujeme, že jste tam. Doufám, že už jste dávno po obědě, protože teď vám trošku rozhoupeme žaludky. V Brně se totiž přepisovala včera historie. Oho. Tak si počkejte, řekneme detaily. Dobré dopoledne, ne dopoledne, už je odpoledne, Brno a Jižní Moravo. To se zasekl, no. Odpoledne, to je jedno.
1: To je dobrý. Hlavně, že jsme tady spolu.
0: A teď, přátelé, Rembrandt z Hit Radio City Brno.

0: Brno má nový rekord. Pondělní odpolední show Hit Radio City Brno otevíráme šíleností, která se včera odehrávala u Vaňkovky na tom staveništi, jak se tam staví nový komplex obchodů, kanceláří, bytů.
1: Já jsem právě jela okolo, možná jste čučeli na drát stejně jako já. Hmm. Já se tak jedu v 10 večer domů a vidím tam jako jak kdyby tam byl nějaký, jak kdyby tam byly kolotoče. Mě to normálně připomněl kolotoče, já říkám, ty jo, já bych šla na nějaký řetízkáč, no.
0: No. A to jsi ještě nevěděla, co se tam děje, jak ty jsi to psala do naší společné konverzace, tak takových vás bude víc, proto jsme tady, abychom vám to řekli. Teď tam jsou jeřáby, oni tam udělali na jeden večer normálně obří houpačku, takže to vlastně byly tak trochu kolotoče. Normálně vás uvázali na lano a vy jste se mohli mezi těmi jeřáby zhoupnout, ale pozor, z 50 metrů.
1: Jako to vám možná tak jako nepřijde, ale to je obrovská výška.
0: Zapsalo se tedy Brno do knihy rekordů, ptáme se organizátora Filipa Svobody.
2: My máme oficiálně zapsané v knize českých rekordů, český rekord 51,24 metrů jako nejvyšší houpačka oficiálně na stavbě v Čechách. Takže český rekord je oficiálně zapsaný v knize rekordů českých, ale pozor.
1: Ale co jako na stavbě vůbec, protože když jsem se pídila, kde takové podobné houpačky jsou, ono se tomu říká Big Swing, tak Brno jako v Lanovém centru je 10 metrů. Já jsem se houpala na Dolní Moravě, tam je 13 metrů a myslela jsem si, že to jako nepřežiju. Takže co ty lidi dělali v 50 metrech, to nechápu.
0: Já bych na to nevlezl. Já jsem strašný, strašpitel, mě by tam nikdo nedostal v zahraničí, jak jsou takové ty zipliny přes ty údolíčka a tak dále. Jako, já bych to nedal.
1: A nikdy by ti někdo postrčil, protože ty už nemáš kam uhnout, tebe tam jako natáhnou a ty už si to nemůžeš jako uprostředka rozmyslet, podle mě.
0: Asi je to lepší jako s někým. No. Já vím, že tady v jednom pavilonu v rámci nějaké akce, kde jsem moderoval, tak jsem se svezl u střechy jednoho pavilonu a i to byl teda pro mě jako zážitek a velká výška.
1: No, tak jako kdo teda měl víc odvahy než my dva, co? Kdo tam teda skočil, kdo se tam houpal?
0: Byl tam, prosím tě, třeba Martin Mikuš z Love Islandu, byl tam Standa Štěpánek ze Survivoru, byl tam brněnský vizionář, kterého možná znáte vy, Brňáci, Brňačky, Adam Vodička, zakladatel hotelu Anybody. A byl tam i Jirka Procházka, MMA zápasník, ale to mě jako nějak nepřekvapuje, jo? Ten se jen tak něčeho nezalekne.
1: No a co teda vy, jo? Šli byste do toho, klidně nám dejte vědět na náš WhatsApp 720 80 90 848.
0: No já jako jsem říkal sice, že bych do toho nešel, jo, ale když už bych tam teda šel a byl bych tam, tak vím, co bych si rozhodně na sebe nedal.
1: Co bys si nedal?
0: Bílé kraťasy.

0: opustit už ne.
1: Eva Farná zpívá na Hit Radio City Brno v odpolední show, že z toho, co děláme, mizí mi úsměv. No, kdybych dělal to, co se dělo včera u Vaňkovky, tak z toho by mě teda zmizel úsměv. Normálně raz, dva. Hit Radio City Brno, řešíme tady samozřejmě tu obří velkou houpačku. Z 50 metrů jste se mohli včera houpat přímo u Vaňkovky na Dornichu, na místě, kde vzniká ten nový barák, nový komplex. A dáváte nám vidět, že jste to viděli na Instagramu, že vás to pohltilo a my jsme tam měli i nějaké známé.
2: Ano, ano, já jsem si říkala, koho bych tak vypítila, kdo se tam jako včera večer houpal, jo? A jsem to u něho na storíčku. Mm-hmm. A jako co je hrozně zvláštní, jo? On má panický strach z hadů, z pavouků, to máme společný, to já taky, jo? A on má ještě panický strach z výšek. Takže já nechápu, že vůbec do toho šel, ale on nám sdělil, nebo sdělí i vám, posluchačům Hit Radia City Brno, jeho bezprostřední pocity před i po.
3: Už když stoupáte nahoru, tak si říkáte, toto není dobrý a prakticky nic jiného se vám hlavou nehoní. Ve 20 metrech ještě v pohodě, ve 30 metrech už přestáváte vnímat jako realitu. V 50 metrech už si jenom říkám, už ať mě pustí a mám to za sebou. Potom bohužel vás opravdu pustí a máte vlastně intenzivní pocit, že umíráte a že jsou to poslední vteřiny na tomhle světě, ale pak se zhoupnete a víte, že jste to zvládli a je to zase fantastický pocit a ten adrenalin vám proudí celým tělem a teď máte na 320 a jste na sebe pyšní a hry, že jste to zvládli.
2: Jako mně přijde, že David byl asi na nějakém kurzu, jak víc komfortní zóny. Mm-hmm. Tak jako to možná dělejte.
1: Klobouk dolů vám všem, co jste do toho šli. No a mám tady pro vás, že? Speciální píseň.
4: To

0: day of my life. Pro někoho to mohl být opravdu nejlepší den v životě, skočit si z 50 metrů mezi jeřáby na staveništi naproti Vaňkovce na Hit Radio City Brno, to tady probíráme v odpolední show, tu obří houpačku, ze které se zhouplo spoustu lidí a dost možná si říkáte, tyjo, škoda, proč jsem to nevěděl, nevěděla dřív.
1: Ale každý v životě potřebuje adrenalin a každý ho potřebuje trošku jinak. Pro někoho je adrenalin, že jde do obchodu a tam stojí v řadě, jo. A pro druhýho je to tahle houpačka, pro někoho bungee jumping. Každý ho potřebuje jinak. My ho máme tady třeba.
0: Ano, chtěl jsem to říct. No a zopakuje se někdy tahle houpačka? Budeme se moct ještě u Vaňkovky někdy zhoupnout z 50-metrové výšky? Filipa Svobody jsme se ptali, organizátora.
2: Podle mě nikdy a nikde.
0: Jak to?
2: Aby se sešlo takovým množství takhle velkých jeřábů na jednom místě a našel se někdo jako mi, kdo to tam vymyslí a zrealizuje, tak si myslím, a ta složitost toho celého procesu, včetně nějakých jako bezpečnostních prvků, těch subjektů, který se na to musí shodnout a všeho je tolik, že si troufnu říct, že u nás hodně dlouho ne v takovém měřítku a jestli tak, tak nás maximálně Red Bull někde okopčí v Dubaji.
1: Mě tahle odpověď teda nepotěšila, já bych si to střihla, ale tak co, máme Brno, Lanové centrum, tam je aspoň houpačka 10 metrů, no.
0: A když tak musíš do Dubaje.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Maxi.
7: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
6: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.

0: České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Better Me, Michal Šulte, vaše Hit Radio City Brno. Já doufám, že to zítra bude lepší a možná i pozítří, popozítří, že ty pondělky prostě jako nejsou nic moc. Peťa tady, moje kolegyně, ta většinou furt říká bídné pondělí. Já bych to tak černě neviděl, OK. Víkend nám skončil, musíme znovu do pracovního procesu, ale o toho jsme tady my, abychom vám zlepšili náladu a abychom vám řekli, že v tom jsme společně. Jestli jste museli v práci plnit dneska nějaké úkoly, už se to na vás všechno zase začalo sypat, tak my jsme si řekli, že vás v tom nenecháme a ty úkoly budeme plnit taky.
1: Mně se teďka zlepší moje pondělí bídné o 100%, protože jsem si pro Davču přichystala jeho pondělní úkol, jo, který bude muset splnit do zítra. Jo.
0: Do zítra, jo.
1: A zeptám se tě, Davy, máš jako radši, nebo jakou máš oblíbenou třeba v Brně restauraci, kavárnu, cukrárnu, cokoliv, jako
0: kamarád. Ázii, kdybych si měl vybrat, jo? Tak si dám nějakou Ázii, i když dneska mě to naštvalo docela.
1: Ázii, jo, OK, a to si myslím, že by se hodilo. Hele, můj úkol je takový, aby si vybral jakoukoliv restauraci, kavárnu, cokoliv, co tady, co Brno nabízí, a Brno toho nabízí hodně, jo, a přesvědčil tu restauraci, kavárnu, aby zařadili do meníčka něco, co se bude jmenovat po nás. Například Davidovo cappuccino, anebo Pétin cheesecake. Ale když to bude asijský, tak jsem zvědavá na ty...
0: Protože chci, abyste věděli i vy, posluchači a posluchačky, jak tohle dopadne, tak já to nechám na zítřejší odpolední show a budeme volat někam, já si něco vyberu, a vymyslíme nějaký název originální.
1: A já to do toho ještě hrábnu vidle. Pokud někdo by chtěl Davčo vydat za úkol nějakou konkrétní restauraci, kavárnu, tak nám to napište na náš WhatsApp 720 890 848.
0: A klidně můžete dát i tipy, jak se to bude jmenovat a co bych měl teda pojmenovat správně. Naše jídlo. Já teďka přemýšlím, my si tady často děláme ve studiu hody, každý donese něco. Milujeme gumítky oba dva, želé, tak to bych chtělo pojmenovat nějaké želé, nějaké kokina po nás, jo.
1: A těším se na to.
0: No, já se taky těším. A vy se taky těšte, a když jsme u toho jídla, teď si dáme jahodu. Odmiraj. Vaše Hit Radio City Brno. Hezké pondělní odpoledne.

0: Tak já už jsem zaúkolovaný. Co vy? Už jste splnili všechny úkoly pro pondělní pracovní den? Už máte nohy nahoře? Jestli to nebyl dneska pro vás úplně jako nejlepší den, tak pozor.
1: Zítra mám svůj den.
0: Zítra to přijde, i když ono se říká, že úterý je prý jako úplně nejhorší den v týdnu, že v pondělí se teprve rozkoukáváš, nic moc neděláš a v úterý to teprve všechno jakoby začne. Hm?
2: No, je to pravda, ale hlavně ještě jedna věc, já vím, kdo má zítra svůj den. Moje čivava, bude mít 10 let.
0: Jo, zítra budeme slavit, Maxík.
2: Jo?
0: Kde je?
2: Nevím, on to zaspal.
0: Zdrhl.
2: Zdrhl, ale prostě bude mít 10 let.
0: No. On se šel připravovat na zítřek. Takže přátelé, zítra konfety.
2: Fáborky a já chci chlebíčky pro
0: nějaké
2: sebe.
0: Nějaké dárky, chlebíčky. Chlebíčky pro sebe.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Nové vydání magazínu Reportér.
6: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
5: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
6: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
5: A k tomu spousta dalšího čtení.
7: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
8: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
7: A teď i poctivé vánoční cukroví.
8: A cena?
7: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
8: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
7: Přesně tak.
8: jam.cz.
9: Půjdeme na Sněžku?
10: Já tě hlavně na kolo.
11: A co ta herní krajina?
9: Jo, a taky chceme na Bobovku.
10: Babavku, babavku, babavku.
11: To nemůžem dneska všechno stihnout.
12: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
13: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
14: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
15: Jsem hrdina.
16: Co tady blbneš?
15: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
16: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
15: Vše na 211.cz.
16: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
17: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 km. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Skudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
18: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše prosto CZ.
2: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
3: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: pondělí odpoledne v uších Hit Radio City Brno. Tohle byl Ray Dalton. Další muziku vám pošleme až po zprávách. Máme totiž nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně na křižovatce ulic Nádražní Hebešova máme zraněného cyklistu. Zasahují tady záchranáři, takže vy počítejte s omezením provozu a taky s menší kolonou. Na křižovatce ulic Křenová Masná směrem do centra bourala dvě osobní auta a v Dolních Kounicích na Brněnsku v Ivančické srážka taktéž dvou osobáků. Šťastnou cestu a jdete kamkoliv 720 890 848. No a jestli cestujete pouze po Brně, šalinou, autobusem, tak budeme mít pro vás i aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Další zprávy v 16 hodin a Klára Zimanová, hezké odpoledne. Vláda zastropuje marže u čerpacích stanic na 2,5 koruny na litr. Od 1. října na měsíc sníží spotřební daň z nafty o 2,35 koruny z daní. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Píšou to Novinky.cz. Více než polovina zaměstnanců a podnikatelů v Česku nevěří, že by jejich profesi mohl v budoucnu nahradit stroj nebo umělá inteligence. Technologii při práci teď téměř nevyužívá 45% z nich. Aktivně se pak vzdělává pouze 14% ekonomicky aktivních lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos mezi tisícovkou respondentů. Dva muži z Německa v pařížském Louvru nepovoleně vyvěsili dva vlastní obrazy. Připevnili je pomocí lepící pásky přímo v sále, kde visí i slavná Mona Lisa Leonarda da Vinciho. Louvre incident potvrdil a na oba muže podal trestní oznámení. Uvedla to agentura DPA. Český obránce Dominik Badinka z Caroliny se střelecky prosadil v přípravném utkání NHL. Obhájci Stanleyova poháru však na ledě Floridy prohráli 3-6. Asistencí k výhře Panthers přispěl Radko Gudas. Martin Nečas pak podpořil výhru Colorada nad Utahem 4-1 jednou asistencí.
11: A jestli právě fičíte domů a pojedete městskou hromadnou dopravou, tak pro vás máme aktuální informace. Voláme na dispečing dopravního podniku města Brna, kde je Honza. Ahoj Honzo, kde pak to právě teď stojí a nebo dobře jede?
12: Tak situaci máme podobnou jako před hodinou, to znamená nejvíce cestující zdrží v oblasti Židenic, taky ve Slatině a taky v centru na okružních linkách, především teda 4484 a v oblasti Židenic pak i na dalších linkách, ať už i tramvajových nebo trolejbusových.
11: Od posluchačů ještě máme zprávy, že to stojí v Řečkovicích, co tam, jak to vypadá?
12: Ano, tam evidujeme zpoždění především na linkách 42 a 70 ve směru ke Globusu, a to v rozmezí 5 až 10 minut.
11: Aktuálně měříme v Brně okolí 17. Vím, že je to málo, no tak pocitově jsme na 13, takže může být ještě hůř. Sluníčko nám zapadne před 7 hodinou večerní, no ale zítra nás čeká ještě o stupeň méně, 16. A jestli se ptáte, zda bude pršet, nemělo by, bude jasno až polojasno.
0: Gratuluju ti, vyšlo ti to. Před hodinou říkala, že bude svítit? A už tam svítí, alespoň tady u nás na brněnské výstavišti.
2: Hit Radio City Brno.
0: Co svítí v playlistu? Třeba...

0: taky z Duran Duran, odpolední show na začátku týdne. S vámi David, Peťa, no a pozor, Brno slaví titul v baseballu. Ha, ale nemyslete si, nikoli draci, jak byste možná čekali, ale Hroši Brno. A o historickém prvním zapíjení mistrovského titulu si teď budeme povídat se zakladatelem tohoto klubu a bývalým skvělým hráčem, velkým srdcařem Tomášem Ovesným. Tome, zdravíme tě, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, rád vás slyším. Hůř mluvím, ale rád slyším.
1: Já z toho cítím, z toho hlasu, jako lehkou oslavičku.
2: No tak vzhledem to už je pondělí a finále bylo v sobotu, tak je to proto náročný. Ale teďka už bych řekl, že mě dobře.
0: Tak jak se slavilo? Jak to vypadalo? Kde jste slavili? Kde jste pili? Protože vy jste ten poslední špíl hráli v Praze.
2: Hráli jsme v Praze, takže kluci jeli dvěma dodávkama, protože ti jezdí vždycky samostatně a nám se podařilo vypravit celý autobus, takže nás tam bylo 57 narvaný bus, který jel v sobotu ráno a vracel se v sobotu odpoledne. Ale tím, že ten zápas byl tak napínavý a my jsme tam se vyšťavili na tribuně, tak zpátky, kdyby se někdo představil bouřlivé oslavy, jako třeba dělá zbrojovka, rozbíjí u toho vlak, tak tam půlka autobusu spala, protože byli úplně vyřízení. A druhá půlka ještě se snažila něco křičet, jako že jsme vyhráli. Ale aspoň jsme si odpočali a pak jsme jeli rovnou k nám na parník, že jo? Ikonické místo na Hrochovi. A tam jsme, tam už byli kluci, protože těma dodávkami byli rychlejší, tak na nás už čekali. A už něco bylo cítit, že kluci si už něco dali po cestě. A na tom parníku to bylo velkolepý, takže já teda dneska poprvé budu spát doma, tak se na to těším, na svoji postýlku.
1: No počkej, a kde jsi spal předtím, jako na parníku?
2: Já mám v areálu, mám kancelář a mně se tam vešlo, přesně tam byl takový koutek na 2 metry, tak jsme tam kdysi dávno dali postel a moc jsem ji ocenil teďka.
0: Tak to bude ráda i manželka, že jo, určitě.
2: Jo, tam mě teďka za chvilku veze domů. Nevypadala úplně nadšená, že máme titul, ale myslím, že to rozdýchá docela dobře.
1: To je dobrý.
2: Ne všichni z toho mají radost, no, tak asi.
1: Ale a kdybych mohla vidět nějaká, nevím, ptáček nebo vlaštovka, která se tam dostane na ty vaše oslavy, co bych přesně viděla?
2: No já jsem ještě, viděla bys něco, co bys asi nechtěla vidět.
0: Dlouho přemýšlíš, jestli co říct a co neříct.
2: Teď jsem nevěděl, kde začít, ale začnu hnedka v tom autobuse, protože já jsem někdy na sítě dal úplně nesmyslný text, že jsem všechny zval, aby jsme naplnili autobus a měl jsem strach, že ho nenaplníme, tak jsem tam dal motivační větu, že pokud vyhrajeme, tak na cestě zpět budu roznášet drinky nahý. Ale já jsem to... hnedka jsem si uvědomil, co jsem napsal za blbost, smazal jsem to, ale ti, kteří na tom sedí pořád, tak za těch 10 sekund jim stačilo, si to pamatovali a připomněli mě to. Ale já jsem naštěstí měl takovou pingluskou kazajku, takže tam sice je vidět prdelka, tak ta je vidět někde na sítích, ale takže jsem to splnil a už bych další titul bych si rozmýšlel, co napíšu, kde a asi bych do toho už znovu nešel, ale je to první titul, takže myslím, že to stálo za to.
1: Hele, jako my se na ty sítě rozhodně podíváme.
0: Já to vidět nepotřebuju. Jo, Peťa mluví za sebe. A v každém případě...
2: Jako na to, že mám letos 50, tak byla tam nějaká 16-letá holka, což není úplně vhodný, ale byla tam s maminkou. Tak se mamince potom řekla, docela dobrá prdelka. Tak říká, tak to mě potěšilo, že... Jakože to třeba není tak zlý ještě.
1: Tak to nebyl, takže ty jsi sbíral komplimenty nejenom za to, že jste vyhráli, ale i na postavu, i na prdel.
2: Byl to vedlejší produkt.
0: Tomáš Ovesný si z toho prostě a ze sebe si umí udělat velkou prdel. Tak Tome, prosím tě, já jako moc ti gratulujeme za celé Hit Radio City Brno, za posluchače, posluchačky jsme rádi, že to konečně klaplo rok 2003, kdy jsi zakládal Hrochy. Dokázal jsi to představit?
2: Já jsem zakládal ještě předtím školní ligu, ze které ty Hroši vznikly, a tam vznikla v roce 98, tak si vemte, že to je 28 let a po 28 letech. Že jo, na začátku já jsem chtěl hlavně naučit děti hrát baseball, ale tím, že oni pořád rostli a nechtěli odcházet, chtěli pořád hrát, tak tím vznikl vlastně klub. A ten klub potom, když už máte klub, no tak co chcete jiný, ano, chcete vyhrát, no takže... Opravdu 28 let, tak se omlouvám všem i za tu prdelku, protože myslím, že to muselo přijít, no.
0: Jako klobouk dolů. My jsme rádi, že to konečně jste završili tím zlatým vítězstvím.
2: Já taky.
0: Moc ti gratuluju.
2: Moc vám děkuju.
0: Pozdravuj kluky a gratulujeme.
1: Oslavte to dál.
2: Vyřídím, děkuju. Ahoj.
0: Co jiného by teď mělo zaznít z odpolední show, než tahle vítězná slava.

Brno slaví titul v baseballu. Hroši Brno, gratulujeme, s námi byl živě teď v telefonickém spojení jeho zakladatel Tomáš Ovesný. Ale teď už další muzika, posíláme Pokáče.

0: pracovním pondělku. Něco, co vám dodalo podle mě šťávu, k tomu ještě nějak to odpoledne dnešní využít třeba k nějakým aktivitám na zahradě, k pohybu, možná už k hrabání i listí vlastně, protože už nám to tam padá. Tohle byla Sigala na Hit Radio City Brno.
1: Hele, já bych to využila ty aktivity trošku jiným směrem, jo? Šla bych do Letohrádku Mitrovských, protože tam to bude ryze pohádkové. Budeme řešit pohádky už za chvilku.
2: trenirkarna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
7: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
8: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
9: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
10: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
17: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
18: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
19: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu TechBonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
8: Franto, co pa všechno se dá sušit?
17: Ovoce, houby, bylinky i maso.
8: A tvůj bůček?
17: Ten už nestihneš.
4: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
12: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojulii.com.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
13: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Vaše Hit Radio City Brno. Ano, máme sice pondělí, ale proč se nepodívat na to, co nás vlastně čeká o víkendu, případně co nás čeká v průběhu tohoto týdne, protože od toho jsme tady my dva, abychom vám to teď řekli. A jestli milujete pohádky, nemusíte čekat až do Štědrého dne a do Vánoc, můžete skočit do Letohrádku Mitrovských, do zámečku, který je nedaleko brněnského výstaviště, tedy kousek i od Mendlova náměstí.
1: Jo, jo, jo, a tam budou normálně vystavené přímo ty kostýmy z pohádek od Zdeňka Trošky. No a jako, jo, přiznejme si, on ty pohádky uměl jako, uměl fakt, nejenom
0: a že,
1: trochu.
0: A že jich má, že jo, když se řekne Zdeněk Troška, první na první dobrou.
2: Bydlí

0: Já se teďka vrátila, ale vlastně vrátila. Posunula do Vánoc, protože pohádky k tomu patří. A já třeba jsem milovala jako z pekla štěstí, to tam taky bude, tam budou kostýmy ze 6 pohádek a je to vlastně od úterý do neděle, takže kdykoliv, nemusíte ho víkendu, můžete si tam zaskočit i v týdnu, je to až do konce listopadu. No. Mm-hmm. Ale co jako je asi nejdůležitější, tak normálně tam jsou ještě 2 kostýmy z filmu Slunce, seno, jo. A teďka, jaký myslíte, že ty kostýmy tam budou?
1: No mě na první dobrou napadl Luděk Kopřiva, nebo jak on se jmenoval. Prostě farář Otík ze Slunce, seno. No, Luděk Kopřiva se jmenoval.
0: Tak já bych si tipla, že tam bude Helča Růžičková.
1: Helena Růžičková, paní Škopková?
0: No, je to Škopková, ne? Mm. A nebo to je ta druhá? Ne, není.
1: Od Cecilky by tam něco mohlo být.
0: Jo!
1: A nebo od té paní starší, co tam ležela?
0: Co se diví, a nebo ne? Cecilka je ta, co se diví a otvírá hubu? Mm. Hele, ať tam bude cokoliv, tak se nám to bude líbit, jako.
1: Takže Letohrádek Mitrovských i se Slunce, seno.
2: Furt králíka, každý den máme králíka, a je Pinga to už nežere. Vík, Pingo, že už taky nechceš králíka.
3: Já ti dám Pingu, to budeš koukat, a zvedni to, Himmel. Za takovýhle pěkného králíka, co by děti tamhle v Africe dali, jen se koukni v televizi. Podá to ukazuje, jaký tam mají hlad. Ale vy nevíte, co mám u roztažnosti, co byste do té huby dali.

0: Nico Santos, Fastboy, Hit Radio City Brno, 4:45, od oběda daleko, do večeře možná ještě taky něco zbývá, ale my se stejně budeme trestat, budeme se bavit o jídle.
1: Nevaříme, posloucháme.
0: Já nevím jak vy, ale já už mám hlad. Pokud jste na tom stejně a dali byste si třeba na večeři pizzičku, tak jste na dobré adrese.
2: No jasně, a hlavně pizza je úplně jedna z nejoblíbenějších, nebo jedno z nejoblíbenějších jídel.
0: My vám tady ty poukázky na pizzu můžeme zařídit. Nemusíte proto dělat nic moc, stačí se registrovat na hitradiocitybrno.cz a čekat na to, až vám zavoláme. A když vám zavoláme, musíte říct...
2: Nevaříme, posloucháme.
0: Jenže teď se nám... Nemusíte to tak říkat tak děsivě a tajemně, jak to říkala Peťa. Můžete to říct jako trošku veselý?
2: Nevaříme, posloucháme.
0: Nebo?
2: Nebo nevaříme, posloucháme.
0: Jo, nikdy ne v opačném pořadí, jo, musí to být takhle za sebou. Nevaříme, posloucháme. Pravidla jsou neúprostná. No a
2: hele,
0: no,
2: a ty, když hlásíš? Si, no protože ty si nevaříme, posloucháme dělal dlouhá léta tady tuhle soutěž.
0: Dělal. Myslíš, odbavoval jako ve vysílání?
2: Ano, přesně tak. Říkal to někdo jako naopak. Uznal jsi to?
0: Ne.
2: Neuznal. Ty jsi byl prostě striktní.
0: Jo, protože pak by se zlobili ti ostatní.
2: Máš pravdu.
0: Nevaříme,
2: máš
0: pravdu. Posloucháme, prostě taková jsou pravidla. V každém případě jsem chtěl říct,
2: že můžete vyhrát 3 poukázky, že to můžete, znamená 3 pici.
0: Jo, jo, protože teď jste nám ten telefon nezvedli a my jsme slyšeli jenom.
2: Tut, tut, tut, tut. Dobrý?
0: Nebo jste se představili jinak, než jste měli.
2: Třeba dobrý jste den, se tady Březinová.
0: To nechceme, prostě nevaříme, posloucháme. Tak zítra, ať vyhrajete.
1: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno. Poctivá 40-centimetrová pizza na vlastním domácím těstě s rozvozem, příjemné vnitřní i venkovní posezení s obsluhou, přijďte si pochutnat do pizzerie u Killingerů ve Vranovicích. Více na pizza@killinger.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl.
4: Toyota přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský?
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: elitedate.cz.

0: můj oblíbený hrnek.
1: Tak tohle není dobrý začátek dne.
2: No to snad ne.
3: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
4: Alegria dny jsou tady.
3: Se slevou 7% na zážitky.
4: Zážitkové restaurace.
3: Pobytové zážitky.
4: Adrenalin.
3: Automoto a mnohem víc.
4: U nás si vybere opravdu každý.
3: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
4: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Tak co? Těšíte se na zimu?
1: Na sníh.
0: Ano, kdo nepoznal? Snowboardiáci. Jirka Mádl a Vojta Kotek. Tak, jo. Přemýšlel jsem, jak se jmenují ti dva.
1: Mě to vždycky tak jako aspoň inspiruje naše hudba k tomu, že vím, co si pak chci pustit.
0: Mm-hmm. A hned se těšíš, že? Mm-hmm. Na ten svach.
1: Hned se těším, ne, já se těším k televizi, ne na svach.
0: Já doufám, že vy na svach, ale teď zase hezky pěkně za volanty, protože vyrážíme na cesty. Mám pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Před 17. hodinou v Brně na křižovatce ulic Nádražní Hybeška zasahují tady záchranáři u zraněného cyklisty. Na křižovatce ulic Křenová Masná v Brně bouračka dvou osobáků, v Dolních Kounicích v Ivančické ulici bourala dvě osobní auta a pozor i na Vyškovsku, protože tady se srazilo osobní auto s autobusem v Otnicích v Milešovské ulici. Tak snad se nikomu nic nestalo. Šťastnou cestu. 720, 890 a 848. Náš WhatsApp.
2: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty, co .cz...
3: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu TechBonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Jenom hity. Hit Radio. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
9: Jsou tady krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Vláda se shodla na valorizaci důchodů od příštího ledna. Průměrný důchod vzroste o 304 korun měsíčně. K tomu vláda rozhodla o jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000 korun. Uvedl to po jednání kabinetu ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. A já rovnou navážu, stát bude příští rok hospodařit s deficitem 386 miliard korun. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna se plánovaný schodek snížil o 3 miliardy korun. Letos by měl rozpočtový schodek činit 310 miliard korun. Státy Evropské unie se shodly na prodloužení sankcí proti Rusům. Tentokrát o 3 roky. Původně se sankce prodlužovaly vždy jen o 6 měsíců. Jde o kompromisní dohodu, podle které byly zároveň ze seznamu vyškrtnuti dva ruští miliardáři, Friedman a Usmanov. Bez dohody by sankce přestaly platit v úterý 22. září. A v roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát budou už zítra od 11 hodin dopoledne našeho času. Vítězky narazí v další fázi na Španělsko nebo Kazachstán.
0: A ve spojení jsme i v tuto chvíli s dispečinkem dopravního podniku města Brna. Autobusové linky nám jezdily se zpožděním. Honzo, platí to stále?
10: Ano, byť v menším rozsahu, aktuálně je nejhůř zasažená linka 84, zde se stále zpoždění pohybují cca okolo 15 minut, nicméně na ostatních linkách už se zpoždění zmenšují, ještě bych mohl vypíchnout například linku 72, pak také linku 78 a i nadále platí to, že se zpožďují autobusy v Řečkovicích, a to především linka 42, ale všechny zmíněné linky už se pohybují na úrovni cca 10 minut zpoždění.
0: Pokud chcete vědět, jestli se včas dostanete domů anebo na pivo do města, tak poslouchejte na aplikaci DPMB Info, na sociální sítě X a Facebook, anebo webové stránky dpmb.cz. Honzo, pro dnešek děkujeme, měj se, ahoj.
10: Taky se mějte, ahoj.
1: 16 stupňů, kdyby vás to zajímalo, určitě zajímá. Tolik měříme v Brně a taky okolí, pocitově jsme teda na 13, takže nějakou tu bundičku jsem chtěla říct jarní, je... Já bych tak chtěla jaro, ale ne, podzim je taky dobrý. Padání listí a tak, bude to super, těšíme se.
0: Čajíčky.
1: Zítra, ano.
0: Nachlazení.
1: Nachlazení, bez nachlazení, ale se sluníčkem. Zítra má být 17 stupňů, jasno až polojasno.
7: Hit Radio City Brno.
0: Jak bylo dneska jasno u vás, u dveří, u vás doma, tak to zjistíme za chvilku, rozdáváme prachy. Hit Radio. David.
1: Peťa.
0: To jsme my dva a jsme tady ještě s vámi. Tedy budeme tady s vámi ještě celou hodinu. Teď The Calling. Hezký poslech.

0: personal.
1: Nice to meet you. Miles Smith na Hitrádiu City Brno. Rád tě poznávám, že?
2: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: No a vy můžete zase poznat nás, členy týmu Hitrádia, protože my jedeme vždycky k vám s penězi. Každé ráno v 7 hodin 10 minut zazvoníme z našeho éteru a symbolicky vlastně i na váš dům, byť ne teda úplně jako fyzicky,
3: že? Ale je to, no jasně, je to v éteru, my zazvoníme v éteru a v tom je ten jako vtip, že vy nás musíte ladit a potom rychle vyběhnout, ať už na sobě máte pyžamo nebo nic, jo? Prostě do těch 30 sekund musíte to stihnout.
1: Jo, jo. A nemusí se jednat o váš domov, pokud už jste po 7 hodině v práci, klidně tam dejte. Dejte tam i adresu vaší práce, my dojedeme i tam klidně. Jak to vypadalo dneska? Takhle se zvonilo.
4: Běžte se podívat teď před dveře, máte na to půl minuty.
5: Tady nic.
4: 7 000 korun pro vás, kdo jste registrovaní.
5: Tady pustoprázdno před rekonstruovaným domem.
6: Čtvrtek a pátek to nevyšlo, dneska už musí. Lidi, buďte doma v těch 70.
4: A vypadá to, že zítra bude v banku 8 000 korun. Ondro, tak my ti moc děkujeme.
5: Teď akorát slečna otevřela dveře, ale bohužel mimo limit.
4: Aj,
5: a slečna přišla o 7 000 korun.
4: Aj, to zamrzí.
5: Buďte no tak rádi, že nevidíte ty její smutné oči.
3: No jako vlastně já jsem ráda, že tam byl Ondra Blaho, protože jako já třeba bych ty smutné oči vidět opravdu nechtěla. Já bych jí to tam dala a utekla.
1: 30 vteřin je 30 vteřin. Berte to tak, že snídaně počká, kakání počká. Čištění zubů počká. Prostě v 70 vybíhejte, jakmile budeme zvonit, je potřeba otevřít dveře.
3: Hele, na to, abyste si přebrali peníze, nemusíte mít svěží dech.
2: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: Poetika. Mám pocit, že tě ztrácím. Nás nestrácíte, my jsme Hit Radio City Brno, odpolední show, Peťa David. Ale mám pocit, že je kolem nás čím dál tím víc nepořádku. Že prostě si koupíme něco dobrýho, napití, na jídlo a odpadek, místo toho, abychom hodili do koše, tak to prostě hodíme na zem. Proč?
1: Já nevím, ale je pravda, že když chodím na kolišti v parku, tak tam je to všude posetý nějakýma petkama, papírkama. Jako to je tak těžký, když ten koš je jako metr vedle?
0: Dost možná, po tomhle víkendu ten bordel tam není, protože proběhla akce Uklidíme Česko. Já jsem se nezúčastnil, byť na to tady nadávám, ale já se vlastně zapojuju a zúčastňuju průběžně. Jo? Já když vidím na zemi nějakou petku nebo sáček, prostě nějaký odpad, tak to zvednu a vyhodím do nejbližšího koše nebo popelnice. A jako to nechci machrovat, já jenom se

0: Myslím nad tím, kdyby to tak udělal každý, tak bychom tady ten nepořádek neměli.
1: Takže co kdybychom se dohodli, že víš, to není vůbec špatné, protože já taky na to nadávám, ale že bych já to sama uklidila, tak to ne.
0: A mám z toho dobrý pocit, když to skončí potom v tom koši.
1: Jo, ale musím říct, jako musím na tebe prásknout v dobrým posluchačům, že ty fakt jako všechno i třídíš, že jo, vymýváš tady kelímky, misky, tohle, takže jako dobrý. Jako není to tak, děkuju, že o tom jenom blbě kecáš.
2: Musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Ahoj Richarde, pravidelně nám nosíš do éteru zajímavosti ze světa zážitků, takže co to bude dneska?
4: Ahoj Kubo, ahoj všichni. No, já jsem si říkal, že bych asi chtěl být první, kdo letos tady v éteru řekne to zakázané slovo.
3: Ne, ježiš, asi by.
4: Ale já mám k tomu důvod.
3: No, teď je září.
4: Je to pro dobro všech.
3: No tak dobře, já tě to za náma.
4: Blížej se Vánoce.
3: No!
4: Ale vždycky se blížej Vánoce, prosím tě. Jenom teď je dobrý si na to vzpomenout, protože můžete ještě v klidu všechno naplánovat a třeba se jít podívat na Slevomat a zjistit, že teď jsou v mega slevě fotoprodukty. To jsou fotoknihy, fotokalendáře, fotoobrazy z vlastních fotek. To jsou skvělý dárky prostě, hmatatelný vzpomínky.
3: A tak je fakt, že když si teď koupím fotoknihu, fotokalendář, začnu dávat dohromady ty všechny fotky, možná poprvé v životě nebudu mít nervy, že mi to nestihnou vytisknout a potom poslat.
4: No přesně. Teď zase to slovo dlouho neuslyšíte v klidu, ale chtěl jsem to vytáhnout v zájmu pohody, protože ten klid, kdy na začátku prosince máte přichystanou většinu dárků, to musíte zažít.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.

0: 2500 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Jaký máte den? Bylo moc práce? Něco se vám nepovedlo? Věřte, že každý máme svých problémů opravdu hodně. Někdo má těch problémů trošku víc, ale od toho jsou tady vždycky na pomoc naši strážníci a strážnice městské policie. A pozor, to nemusí být jenom v uniformě. Oni jsou tady pro nás v jakékoliv situaci, i v civilu. Potvrdí nám to i případ přímo od městské policie. Vaše Kadraba, jejich mluvčí.
1: Hezký den všem posluchačům Hitráda City Brno. Velmi pohotově zareagovala v neděli dopoledne ve svém volném čase strážnice městské policie. Ta si totiž při jízdě autem povšimla 32-letého muže, který přelezal zábradlí viaduktu v Žabořeskách, zřejmě s úmyslem si ublížit. Okamžitě proto zastavila svůj vůz a přispěchala k muži. I hned ho přidržela za ruku a snažila se s ním komunikovat. 32letý však zpočátku údajně nespolupracoval a stěžoval si na svůj život. Zásadní obrat přišel ve chvíli, kdy muž zmínil, že nemá ani psa. Strážnice toho využila a řekla mu, že právě jede ze cvičáku se svou fenkou německého ovčáka a pokud bude chtít, může mu ji představit. Muž okamžitě změnil své chování a s návrhem souhlasil. S pomocí strážnice následně přelezl zábradlí zpět a ona mu představila svou fenku. Ve viditelně lepší psychické pohodě poté muže usadila do auta a vyrozuměla své kolegy. Ti poté přivolali záchranáře a státní policisty. Zdravotníci si muže po příjezdu převzali do péče a hlídka následně celý případ předala republikovým policistům. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: Děkujeme za to. Chápeš to? Pes zachránil lidský život. Já vím, byla tam paní strážnice, ale jako vlastně, když se nad tím člověk zamyslí, to je naprosto něco hezkého.
2: No jasně, a není to ojedinělý případ. Hlavně jako pejsci a celkově zvířátka mají takový neuvěřitelný dar, jako dělat nám život zábavnější, lehčí a někomu právě třeba dají celkově smysl. A já jsem si v tom vzpomněla na můj oblíbený film, kde vlastně v hlavní roli jsou pejsci a je to psí poslání.
3: Jaký je smysl života? Proč tady vlastně jsme? Má to všechno nějaké poslání?

0: Jovi. A vaše odpolední show už podvečerní, 17.42. No a nám nezbývá nic jiného,
1: než jít do lesa.
0: Já jsem chtěl říct, zababušit se pod deku a dát si třeba čaj s medem, nebo něco dobrýho, anebo se připravovat na Vánoce.
1: A nebo si zajistit fůru dříví.
0: Jo, dřevo bude potřeba. Takhle, teď ještě zatím to nepotřebujete, ale pokud máte kotel, topíte dřevem, tak se vám to dřevo prostě bude hodit.
1: Hele, jak takové dřevo můžete získat, jo? Buď třeba půjdete na ples a tam získáte v tom bole fůru dřeva, to se stalo tátovi, pak nevěděl, co se dřevem, ho rozdával na náměstí.
0: Nebo máte hory, on rozdával dřevo na náměstí.
1: Ne, úplně ne, ale nevěděl, co s ním má dělat. Prostě tak, když vyhraješ obrovský kamion dřeva, tak co s ním budeš dělat?
0: No já myslím, že někdo by si s tím poradil. Teda ti, co topí dřevem, anebo ti, co dělají třeba něco ze dřevem, víš, jako nějaké hezké výrobky.
1: To je pravda. Takže jestli chcete moc dřeva, tak sledujte webovky Lesy města Brna, anebo laďte Hit Radio City Brna dopoledne, protože...
0: Protože my vám dáváme indicie, kde nenajdete dřevo, ale kde najdete zlaťáky, které můžete za to dřevo proměnit, vyměnit. Mm-hmm. Nebo nejenom dřevo, ale i ten med, biomasíčko, stromek vánoční, prostě samé dobroty a samé dobré věci, které využijete. My posíláme mezi vás Evu Farnou z Miraj, anebo Nickelback. Za chvilku.

hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10 někomu přivezeme cash až domů.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já tě hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babovku, Bobovku, Bobovku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
2: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
3: Když potřebujete brýle, tak
4: Pop Optik.
3: Když kontaktní čočky, tak
4: Pop Optik.
3: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
4: Pop Optik.
3: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
4: Pop Optik.
3: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, Miraj. Hit Radio City Brno, my budeme vzpomínat s velkou radostí a úsměvem na dnešní odpolední show, která byla opět výživná, protože jsme oslavili titul hrochu, tedy baseballistů, historicky první titul, který získali.
1: Potom tady máme nový rekord, nejvyšší houpačka v České republice, jo. 50 metrů, to bylo včera u Vaňkovky.
0: Skákali jsme z 50 metrů, probírali jsme to, nic takového už asi tady nezažijeme nikdy. No a připomněli jsme si taky, že bychom měli kolem sebe uklízet, zvedat odpadky a nepořádek a házet to do koše, protože nikdo jiný to za nás neudělá.
1: No a my se budeme těšit zase zítra od 3 do 6 v naší odpolední show.
0: Jo, zítra za nás taky nikdo nebude vysílat, takže my dva tady budeme. Vy buďte taky David, Peťa, těšíme se na vás.
1: Ahoj.
0: Čau.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Tuháčkově ulici probíhají práce na silnici. Počítejte tady ještě dnes s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
3: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty co .cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hi, I'm Miley Cyrus.
10: Hey, it's Teddy Swims.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
14: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Topná sezona se rozjíždí, teplárny reagují na výrazný pokles teplot v tomto týdnu, kdy budou na většině území splněny podmínky pro zahájení vytápění. Termín je tak podobný jako loni a odpovídá průměru z posledních zhruba 15 let. Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot, platit začne 1. října. Na měsíc pak snižuje spotřební daň z nafty na unijní minimum a zastropuje marže na 2,50 na litr. Ceny budou opět vyhlašovány na webu Ministerstva financí. Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavy jde do finále. Na 4,5-kilometrovém úseku směrem na Prahu mezi Kosmonosy a Bezděčínem už má většina silnice nový povrch. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
15: V tuto chvíli dokončujeme práce na krajnicích a obnově technologických čidel. Provoz je po celou dobu tady zachován v režimu 2+2 jízdní pruhy, tedy 2 pruhy pro každý směr.
14: Všechny stavební práce by měly skončit na začátku října. V roli velkých favoritek vstoupí zítra české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11 hodin dopoledne našeho času.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
14: V průběhu noci většinou oblačno, místy přehánky, ranní teploty budou velmi nízké, klesnou na 9 až 4 stupně. Foukat bude severozápadní, opět tedy studený vítr. Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost, na severu a severovýchodě zataženo s deštěm. Později odpoledne vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a jak už zaznělo, chladnější severozápadní vítr.
16: Krásný večer, 6:02 s vámi Kateřina Pechová a hlavně před námi to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak doufám, že jste na tom po pondělku ready, jo? Že to zvládnete. A pokud to náhodou byl opravdu náročný pondělek, tak nebojte. Tyhle songy vám zvednou náladu. Za chvilku už Madonna a teď Lucie a Černí andělé. Tak jdem na to.

Who's That Girl, to je Madonna v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. Zásadní ochlazení je tady. Jak se cítíte? Vytáhli jste teplý ponožky? Svetry možná? Doufám, že jo, protože přece jenom to ochlazení je znát. Jo, já třeba furt mám tendenci chodit rozeplá bundička, tak jsem takhle ráno šla a musela jsem si tu bundičku poměrně intenzivně zapínat. Tak pokud jste na tom stejně, tak ano, pojďme si připustit, že na pár dní teď bude chladno. Bude taky foukat vítr, taky bude pršet. A my nechceme být všichni nemocní, že jo? Takže pojďme na to zkusit myslet, jo, já vám nebudu radit, co máte dělat, to je jasný, ale takový zázvor, med, to jsou výborné věci do tohohle počasí. No a zahřejeme se společně s těmi nejlepšími songy z 80. 90. a milénia. Teď je tu Shakira.

0: I465 Blue Da Buddy, posloucháte Hit Radio. Tak co, lepší pondělí. Já myslím, že s tím správným soundtrackem může i pondělí vypadat fantasticky. Co říkáte? No doufejme, že to klapne, že se vám to bude líbit, že si to užijete a hlavně, že to zmírní tu pondělní pachuť, kterou většinou mívám prostě náročně. Tak doufám, že zatím zvládáte, jo, a že na konci toho večera bude úsměv od ucha k uchu. Tenhle boyband by s tím mohl pomoct. Backstreet Boys, taky Mike Oldfield nebo Shabba Ranks už za chvilku.
1: Maxi. Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ponožky, hrnek.
4: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
15: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
18: Knihovna Maitreya.
19: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
18: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
20: Nyní i jako audiokniha.
21: Nové vydání magazínu Reportér.
22: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
21: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
22: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
21: A k tomu spousta dalšího čtení.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Shabarangs a Mr. Loverman, posloucháte Hit Radio. No, pojďme si říct, že se blíží noc, to je asi všem jasný. Já jsem si pro vás připravila 5 tipů na to, co byste ale rozhodně měli zkusit v posteli. Takže za prvé, pořádně a dobře se vyspat. Velmi těžké, ale vřele doporučuji jít do postele o něco dřív. Fantastický nápad, věřte mi. Spát celou noc klidně, aniž byste se probudili uprostřed noci. Kvůli čemukoliv. Skvělá věc, že?

0: Rod Stewart a Downtown Train. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. 6:45, doufám, že máte fajn pondělí. Já se libuju, že co se týče soundtracku, bude ještě lepší. Je to tak, za chvilku. Legendární skupina Queen, jo, taky legendární česká skupina Kryštof a taky na vás pošlu rovnou armádu milovníků. To kdyby jeden nestačil, Army of Lovers a Crucified už za chvilku do vašich uší.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
11: Vstupenky na dětiraje.cz.
10: Bude vejdán.
12: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
13: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
14: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
15: Attention!
16: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
15: La Tropical!
16: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
17: Ne, můj oblíbený hrnek.
18: Tak tohle není dobrý začátek dne.
19: No to snad ne.
20: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
21: Alegria dny jsou tady.
20: Se slevou 7% na zážitky.
21: Zážitkové restaurace.
20: Pobytové zážitky.
21: Adrenalin.
20: Automoto a mnohem víc.
21: U nás si vybere opravdu každý.
20: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
21: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
20: Nejlepší dárek je zážitek.
22: Firma na zážitky.
20: CZ.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

first I've been reading.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojulii.com.
3: Krásný večer, 7. hodina je tu. Doufám, že se máte hezky. Já posílám další fantastický hity. Snad jste ready. No jak říkám, bude to skvělý. Právě teď jsou tady totiž Gorillaz a jejich Clint Eastwood. Tak jdem na to.

Black Eyed Boy a Texas v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. A mám tady něco, co bude asi dost možná pro spoustu z vás noční můra. Prosím vás, v New Yorku, kde jinde, že jo, se teď totiž objevily nové robotické toalety. Zní to strašně děsivě, jasně, ale to ještě není ten horor. Tyhle robotické toalety vás totiž vyhodí, pokud nedokončíte potřebu do 10 minut. To znamená selfiečka v zrcadle minus, to je jasný, že jo. Kontrola vzhledu to taky moc nestíhá, to je obecně úprava nějaká, to vůbec. Jako to je fakt rychlovka. Jasně, dá se to, v pohodě, jo. Ale znáte to, celý den chodíte po městě, chcete si odskočit a ono vás to takhle vyšikanuje. No, hele, klidně zkuste doma, jo, si odskočit a stopujte si to do 10 minut maximálně. Budu vám k tomu výborně hrát, takže skvělý. Roxette a Listen to Your Heart právě teď.

0: Ray a jejich live. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer. Jo, pondělí, večer už může být v pohodě podle mě v pondělí, co? Jde to, zvládáte? Já doufám, že jo, že už jste se oklepali i z toho celého pracovního dne a hlavně, že si užíváte to nejlepší z 80., 90. a milénia. V tom budem samozřejmě pokračovat. Za chvilku Jerry Halliwell v takovém klidnějším tempu, přidá se Bára Basiková nebo Erasure, tak si to nenechte ujít.
1: Ponožky, hrnek.
2: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na Body.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fina.
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
7: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
9: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
10: Tiskne, kopíruje, skenuje.
9: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
10: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Ne, můj oblíbený hrnek.
15: Tak tohle není dobrý začátek dne.
16: No to snad ne.
17: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
18: Alegria dny jsou tady.
17: Se slevou 7% na zážitky.
18: Zážitkové restaurace.
17: Pobytové zážitky.
18: Adrenalin.
17: Automoto a mnohem víc.
18: U nás si vybere opravdu.

0: Jdu každý.
1: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Allegrii.
0: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kilianem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Slíbená Jerry Halliwell, posloucháte Hit Radio, hezký večer a někdo z vás si může udělat taky hezké ráno.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Hezké ráno o 8 000 korun, to by šlo, ne? Pokud máte registraci na hitradio.cz, tak úkol je prosím vás jasný a jednoduchý. 7.10. Být ready na tom místě, které jste si registrovali. To je základ, jo? Protože jakmile Míša s Jasmin zazvoní 7.10, tohle, tak vy běžíte. Jo, vy běžíte ze dveří, nebo kouknete z okna a křičíte, protože pokud tam zrovna bude stát naše hlídka s penězma v ruce, tak jsou prachy vaše. A doporučuji neotálet, protože pokud ještě registraci nemáte, tak přicházíte o jednu velkou, zásadní šanci, protože už tenhle pátek nás čeká velké finále, dámy a pánové, finále o 50 tisíc korun. Takže šup šup, hitradio.cz a ráno držím pěsti.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: A Groovy Kind of Love, to je Phil Collins, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A dámy a pánové, i když v tomto případě asi přece jenom hlavně dámy, jo? Lenny Kravitz už není jenom rocková legenda, módní ikona a majitel jednoho z nejpůsobivějších pekáčů Buchet. A prosím vás, Lenny Kravitz má totiž vlastního Kena. Ano, panenku, že jo, Barbie a Ken, tak prosím vás, ten Ken vypadá úplně přesně jako Lenny Kravitz. Úplně, doslova, protože když ho slíknete, a teď to nemyslím nějak jako divně, jo, ale normálně fakt má ty svoje kérky, pěkně vyrýsovaný ten pekáč Buchet, protože on je fakt neskutečný, jako nevím, jestli jste ho viděli občas cvičit, má u toho kožený kalhoty a cvičí. Je fakt hustej. No a ještě k tomu má ten hlas, že jo. No nic. Dokonalý Lenny Kravitz už za chvilku do vašich uší. K tomu taky Bad Boys Blue nebo No Name.
1: Ekonomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekonomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete. Tisknu levně
9: CZ. Náplně hned.
10: Ne, můj oblíbený hrnek.
11: Tak tohle není dobrý začátek dne.
12: No to snad ne.
13: Nemáte svůj den?
14: Tak si udělejte Alegria den.
15: Alegria dny jsou tady.
16: Se slevou 7% na zážitky.
15: Zážitkové restaurace,
16: pobytové zážitky,
15: adrenalin,
16: automoto a mnohem víc.
15: U nás si vybere opravdu každý.
16: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
15: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
16: Nejlepší dárek je zážitek.
17: Firma na zážitky.
16: CZ.
18: Atención!
19: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
18: La Tropical!
19: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Více a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: Franto, co pa všechno se dá sušit?
5: Ovoce, houby, bylinky i maso.
4: A tvůj bůček?
5: Ten už nestihneš.
6: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Hezký večer, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. A teď už další fantastický song. Tohle je Tina Turner a Missing You.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Trio Rio. Přeju krásný večer a pozor, je to přesně 630 let, co padl světový rekord v rychlostní mluvě. Jo, takže jestli vám taky celý život někdo říká, ať mluvíte pomaleji, tak ne, podívejte, můžete dát rekord, jo. Každopádně, samotný rekord za 56 sekund bylo vysloveno 595 slov. 595! To je hodně slov. Naprosto šílený, takže prosím vás, jestli jste doma, v práci, no kdekoliv jste, to půjde všude. Vemte stopky a schválně to zkuste. Kolik slov dáte za 56 sekund? Držím pěsti, ať se vám nezamotá jazyk. A k tomu MIG 21.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi zaště

terminology.

0: kapela a You Got To Let The Music, posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer vám všem. Doufám, že už jsme v té fázi, co jsem říkala na začátku, že máte úsměv od ucha k uchu. Doufám. A že další songy tomu ještě pomůžou. Jo, pozor, čekají nás Dave Stewart, taky Soundgarden, taky Lisa Stanfield, a nebo třeba song, který znají úplně všichni. Minimálně refrén znáte stoprocentně. Protože je skvělej a jednoduchý. Bahamen taky už za malou chvíli, tak buďte s námi.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a mont vám. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
8: Hit Radio. Hit Radio.

Lisa Stansfield a Change. Posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. No takhle, nevím, co je děsivějšího. Policisté v jednom americkém městě teď měli výjezd ke vloupání. Majitel volal, že se tam spustil poplach, a tak policisté vyrazili za domnělým lupičem, což je samo o sobě nebezpečný. Nikdy nevíte, kdo tam bude, že jo? Pozor, oni tam totiž vešli do toho domu a na místě našli místo zloděje poměrně rozladěného rysa, tak říkajíc podrážděná kočička trošičku, což úplně nechcete. Rys dokáže být poměrně nebezpečné zvíře. Ono se jim podařilo ho dostat do jedné místnosti, tam ho zavřít, než přijela odchytová služba. Nikomu se nic nestalo. Dokonce i domácí kočka, která v té domácnosti žila, se pak vynořila jakoby nic, což je docela hustý, že mu utekla. Tak prosím vás, držím pěsti, ať doma nepotkáte ani lupiče, a ani naštvaný Horisa. K tomu Who Let the Dogs Out, Abba Hamel.

0: prostě legenda. Prince a 1999 v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem, blíží se 9. hodina, já se tak s vámi pro dnešek budu loučit. Užijte si hezký zbytek večera, slyšíme se zase zítra, no a docela třeba tohle. Jo, bude to skvělý. Falco, Sophie Ellis Baxter nebo Peter Nagy.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely.

0: Berte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.

0: Knihovna Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
0: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
3: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojulii.com.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: tmou.
1: Evropská unie chce výrazně zpřísnit pravidla pro děti. Kolem návrhu se okamžitě objevila spousta zkratek a mýtů. Třeba, že EU zakáže dětem internet. Nezakáže. Návrh se týká hlavně sociálních sítí a některých dalších online služeb. Další častá obava je, že budeme muset Facebooku nebo TikToku posílat občanku. Ani to návrh přímo neříká. Věk uživatele se má ověřovat, ale systém má být nastavený tak, aby platforma ideálně dostala jen informaci. Ano, uživatel splňuje požadovaný věk. Ne jeho jméno, datum narození nebo kopie dokladu. A co samotné děti? Podle návrhu by mladší 13 let vlastní účet na sociální síti mít neměli. Ve 13 a 14 letech by mohli používat účet pod kontrolou rodiče a od 15 let by si ho mohli založit sami. Zajímavé je ale něco jiného. EU nechce řešit jen věk. Chce změnit i samotné aplikace. U dětí by se měly omezit návykové funkce, nekonečné scrollování, noční notifikace nebo některé prvky, které nás nutí zůstat v aplikaci co nejdéle. Takže ve skutečnosti nejde jen o otázku, od kolika let může dítě na sociální sítě. Mnohem větší debata je o tom, kdo má nést odpovědnost za bezpečnost dětí online. Jestli hlavně rodiče, nebo také technologické firmy. A důležitá poznámka na závěr, zatím jde pořád jen o návrh Evropské komise. Konečnou podobu budou teprve řešit členské státy a Evropský parlament.
2: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca Kola a Check-in Hotels.
5: Hit Radio. Hit Radio. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
4: Hit Radio. Hit Radio. Yeah.

Hit Radio City Brno. Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.

Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.

0: Ratata, rarara, rata, trička, ratata, dadada, rata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října.
2: Fiat... Kupujte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio. Jesus.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: Jam. Ym.cz.

nevidím.

0: Hit Radio City Brno.
1: Let's get it started in here.
2: And the bass

0: Ponožky, hrnek.
1: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.